Free Radio. Ty první u toho, co letí.

0: Dobrý energii. Energii s tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107 FM.
1: Let's go up front. We're off the scale. Yeah.

dne i v noci. Staň se členem naší rádiové party. Stáhni si naši novou apku a vysílej s námi. Poslat vzkaz, hlasovku nebo nahlásit dopravní komplikace nebylo nikdy jednodušší. Spoj se s námi na jedno kliknutí. Právě teď. Apka Free Radio. Ke stažení na App Store a Google Play. Tak na co ještě čekáš?

0: A na drátku máme Tomáše. Ahoj Tome.
1: Ahoj.
0: Čau. Dárek, tak ty to dneska cítíš, že to padne, jo? Padne ti to do tvýho klína. Takže Tome, prosím tě, jaký je podle tebe to poslední číslo?
1: 7.
0: Takže cítíš 7, poslední číslo, ale 7 tady ještě nikdo neskoušel, takže by to mohlo klapnout, Markétko, jsi napnutá jak gaťky.
2: No je to, že jo.
0: Jdem na to, přátelé.
2: pojďme, už se nenapíne.
0: Poslední 6. číslo, 7. Je to tak! Kýťa! Juhu, Tomáš, je to tvoje! Tome, jak se cítíš? Opadlo to z tebe, nervíky, srdíčko?
1: No jasně, úplně, to ve mně bušilo, jsem doufal, že to vyhraju.
3: A tímto rozhodně nekončíme. My jsme těch 5 litrů našli mnohem víc. Další pátrání po majiteli ztracené bankovky. Rozjede.

Nejvíce kultovních retrohitů v brněnském éteru si vylaď každou neděli po 17. hodině na 107 FM. Retro Party Free Radio. Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: Hradní restaurace vás zve na Hrad Svojanov. Zažijte léto plné rytířů, šermířů a historických slavností. Vychutnejte si skvělé občerstvení a dopřejte si zážitek, který jen tak někde nenajdete. Přenocování přímo na hradě. Hrad Svojanov, místo, kam se budete chtít vracet. Více na svojanov.cz.
1: Dobré ráno. Taky se vám po ránu nechtělo z postele? To známe, protože pro spánek máme pochopení. Pro spánek spěte lépe, žijte lépe.
2: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: A na drátku máme Tomáše. Ahoj Tome.
1: Ahoj.
0: Čau. Dárek, tak ty to dneska cítíš, že to padne, jo? Padne ti to do tvýho klína. Takže Tome, prosím tě, jaký je podle tebe to poslední číslo?
1: 7.
0: Takže cítíš sedmičku, poslední číslo, ale sedmičku tady ještě nikdo neskoušel, takže by to mohlo klapnout, Markétko, jsi napnutá jak gaťky.
2: No je to, že jo.
0: Jdem na to, přátelé.
2: Pojďme, pojďme, už se nenapínej.
0: Poslední šesté číslo, sedmička. Je to Tomáš, Kýťo. Juhu, Tomáš, je to tvoje. Tome, jak se cítíš? Opadlo to z tebe, nervíky, srdíčko.
1: No jasně, úplně to ve mě bušilo. Jsem doufal, že to vyhrou.
3: A tímto rozhodně nekončíme. My jsme těch 5 litrů našli mnohem víc. Další pátrání po majiteli ztracené bankovky rozjedeme už brzy.

0: Free Radio. Lukyho vtípek. Lukyho vtípek.
1: Co je to karma? To je, když je tvoje děcko celý po tobě.
0: Lukyho vtípek na Free Radio.

0: pokaždé, když nakupujete, ceny jako na houpačce. Nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů. Ale ne v Lidlu. U nás zaplatíte díky cenám v klidu za nákup vybraných produktů o 87 korun méně než v Penny. Lidl, to se vyplatí. Srovnáno dne 15. července 2026. Pro více informací navštivte Lidl.cz.
1: Rusko stupňuje útoky na civilní cíle na Ukrajině. Ve válce, kterou rozpoutali Rusové v Evropě, už byly zabity 100 000 lidí, včetně dětí. Každý může přispět na pomoc. Přímo na účet ukrajinské ambasády UČSOB 304 452 700 304 452 700.
2: Free Radio. Free Radio. Free Radio.

0: tonight. Alexia Ulalala, 6:57. Dobré ráno. Krásné úterý s datem 21. července roku 2026. Roman s vámi na 107 FM, opět až do pravého poledne. Před námi 5hodinovka informací, zábavy, novinek, soutěží a hlavně skvělé muziky, která startuje právě teď. Pojďme se podívat, co nás čeká za music. Bude tu Sigma. Rád bude taky Flow. A bude tu Aqua Barbie Girl. Za chvíli odstartuje prout informací, mrkneme, kdo pak dneska slaví svátek, koukneme na oslavence a taky na kalendárium, co zajímavého přináší dnešní den 21. červenec.
1: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudebních novinek.

0: Sigma, 16 minut po 7 hodině. A jdeme gratulovat. Pojďme mrknout, kdo pak dneska bude v éteru znít. Jaké jméno? Vítězslav. Tak, Vítězslavům všechno nejlepší. Posíláme pozdrav. 9275, jich najdeme v republice, v Brně 502. Tak všechno nejlepší, kalendárko připravený, pojďme mrknout, co zajímavého se událo.
1: Pohled do minulosti. Kalendárium Freeradia.
0: A to právě dnes, 21. července v minulosti. Mrkneme do roku 1479. Král Vladislav Jagellonský se v Olomouci setkal s Matyášem Korvínem a potvrdili takzvané olomoucké smlouvy, které obnovovaly vnitřní mír v zemi. Roku 1917 ve Vídni proběhla porada českých a slovenských politiků o budoucím začlenění Slovenska do společného státu. Roku 1940 Edvard Beneš v Londýně vydal první dekret z pozdějších tzv. Benešových dekretů. Roku 1969 americký astronaut Neil Armstrong jako první člověk stoupil na povrch měsíce. Kdo pak slaví? Dneska narosky, tak to je astrofotograf, astronom a cestovatel, spisovatel Petr Horálek, Stanislav Hruška, youtuber a streamer, taky tenistka Marie Bousková, anebo norský fotbalový útočník Haaland, Erling Haaland. Dneska slaví narozeniny, tak všechno nejlepší. Florfila před námi, Pnau, Ava Max a taky slibovaná Aqua.
1: Free Radio. Free Radio.

Zpátečka Frýnádia. Zpátečka Frýčka. 1997. 1997.

0: 1997, to je legenda. 7 hodin, 29 minut a 40 vteřin k tomu. To je aktuální čas, pojďme na zprávy, přichází Katka.
1: Smart, chytrá, chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
2: Už tam budem?
3: Nech toho!
2: Nežději, už tam budem?
3: Přestaň! Štěl mě vedro!
1: Pohodová cesta? To chce kuře.
2: Mňam.
1: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
4: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Rádia.
5: Jsou tu zprávy, vítám vás. Brno pravděpodobně vzniklo před rokem 1000 našeho letopočtu, zjistili to archeologové muzea města Brna. V laboratoři nechali otestovat lidskou kost, nalezenou při dřívějších průzkumech na Starém Brně. Dosud konkrétní doklad o počátcích města chyběl. Zákaz používání mobilních telefonů a dalších elektronických komunikačních zařízení ve školách včera podle očekávání vláda podpořila. Účinnost předkladatele navrhují od 1. září 2027. Do Česka se včera vrátili dva vrtulníky, které pomáhaly při hašení rozsáhlých požárů ve Francii. Večer přistáli přímo na svých základnách, jeden v Mělnice a druhý v Přerově. Jejich posádky provedly stovky zhozů vody. Francie se potýká od začátku července s rozsáhlými lesními požáry, které se postupně rozšířily na plochy o rozloze tisíců hektarů. Čeští hasiči nyní pomáhají ještě s likvidací požárů v Řecku. Jakub Krejčí a Kateřina Beková získali na mistrovství světa ve vodním slalomu stříbro v časovce kajakrosu. Krejčí v americkém Oklahoma City, kde se za 2 roky pojede o olympijské medaile, ztratil 16 na vítězného Brita Clarka. Beková podlehla jen australské hvězdě Foxové.
4: Víme, kde to housne. Doprava Free Rádia.
0: Razíme na silnici, omrknout, jak vypadá aktuálně doprava. Dávat pozor, doporučím za sjezdem zde jedničky na Vyškov. Je to u odbočky na Rousínov. Tady policie vyšetřuje nehodu dvou osobánků na místě zdržení do 5 minut. Koukneme ještě na dálnici D1 199,5 km, je to směrem na Prahu, tady je na krajnici porouchaný osobák. Jinak, co se týče provozu, kolem, kdo jede po dálnici D1 u Holubic, očekávejte kolonu, drobná kolona je nahlášena aktuálně taky od Prahy na Brno. Kdo jede teď, je to za sjezdem na Bohunice, na Bíteškou, ale tak na polovině cesty před exitem 194. D2 hlásí taky kolonu, tady je zdržení nahlášené už od Olympie. Koukneme na hlavní tahy, ještě Lažany, Lipůvka, dneska průjezdná, teď aktuálně průjezdná bez problému, vidím, že kolona se netvoří. Drobné zdržení v Tyršově ulici v Kuřimi, v centru, tak na minutku maximálně. Šťastnou cestu.
4: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: Teď pár dnů chladnější rána. Koukám dneska po ránu, teploty opět kolem 12 stupňů. Aktuálně venku měříme 15 stupňů Celsia. Dneska by mělo být slunečno. Maxima odpolední 23 až 26.

0: Swedish House Mafia, John Martin, Save the World. 7 hodin 39 minut.
1: Free Radio, co nového v Brně?
0: Jdem mrknout na Kraví horu. Přátelé, ano, tady se nachází nový poeziomat. Na Kraví hoře v Brně začal sloužit poeziomat, který návštěvníkům nabídne poezii, hudbu i vyprávění spojené s moravskou metropolí. Interaktivní zařízení přehrává po otočení klikou nahrávky významných brněnských autorů, herců i hudebníků. Jde o první volně přístupný poeziomat na území městské části Brno-Střed a celkem už 5. poeziomat v Brně. Ano, další se nachází například v Kohoutovicích, před Káznicí na Cejlu, u Ryšovy Studánky, taky v Podkomorských lesích nebo areálu Otevřené zahrady. Tak si doda můžete poslechnout hudbu a nebo zajímavé vyprávění. Hlas poeziomatu propůjčil herec například Jan Kolařík nebo Michal Bumbálek. Tak máte se na co těšit na Kraví hoře. Volně přístupný poeziomat, běžte si něco hezkého poslechnout.
1: Prý rádio, tvý brněnský rádio. Nevaž se, rozvaž se. Já rád játra, ty rád játra. Popokate, Peto. Mrně v Brně, Brní v Trní. Žiho Brní, Brňavka. Trénuj s námi a mluv plynule. Každý všední den po 13. hodině. Nevaž se, rozvaž se.
2: Na mě nevyslážu, to je jazyčisko.
1: Jazyková rozcvička s Prý rádiem.
3: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
4: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pusťte k vodě. Dr. Max.
1: Free Radio 107 FM. 107 FM. FM.

0: Team Super Trooper 7.55. Krásně nám to utíká, přátelé, první společná hodinka za námi a další čtyři před námi až do pravého poledne. Za chvilku koukneme opět do Brna. A hrát vám bude novinka. Aktuální okola hitparády 107 Fríčka, tohle je nová kaskáda Utopia. A hrát bude tak je Taylor Swift a v neposlední řadě Corona, Rhythm of the Night. Za chvilku koukneme i na čerstvé kinonovinky. Buďte s námi, mějte krásné úterý s datem 21. července.
1: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
2: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
3: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudebních novinek.

0: Felix Jen, Jasmine Thompson, Ain't Nobody, 8:05. Pojďme omrknout, jak vypadá doprava.
1: Víme, kde to housne. Doprava Free Radio.
0: Řipská Tuřanka ve Slatině, na téhleté křižovatce očekávejte zdržení. Dlouhá kolona už se nám vytvořila taky od exitu 201 Brno Slatina. Pomaličku dosahuje exitu 203. Dávejte na to pozor. Na D2 taky zdržení od Olympie. Koukám se ještě do centra města Brna. Už se nám začíná štosovat taky opuštěná Zvonařka a Dornich. Dávejte pozor i na Poříčí a Vídeňské, tady máme taky nahlášenou drobnou kolonu. No a trošku se nám zvětšila kolona mezi Čebínem a Kuřimí, tak na to dávejte pozor, tady je to tak na 4 minutky. Mezi Lažany a Lipůvkou dneska kolona není, drobná kolona je mezi Svinošicemi, kdo jede právě na Lipůvku od Šebrova. Tak tady pozor, 2-3 minutky zdržení. Šťastnou cestu.
1: Dopravní linka Free Radio. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radio.
0: Teplota pomaličku stoupá, aktuálně v centru Brna měříme 16 stupňů, odpoledne 23 až 26.
1: Free Radio. Hudební novinky. To, co právě letí. Elevator.

0: Pěknou dobrá, přátelé. Nejstarší známý hrob v Brně může posunout počátky města před rok 1000. Archeologové teď nechali v laboratoři v polské Poznani analyzovat vzorek kostí z hrobu, který výzkumníci objevili už v roce 1980 u starobrněnské baziliky. Šlo o nejhlouběji uložený a tedy patrně nejstarší hrob na někdejším pohřebišti kolem Rotundy. Tak možná se přesune a hlavně přepíše historie. Uvidíme. Analýza ukázala, že pohřbený člověk zemřel mezi lety 978 a 1049. Tak už jsme o tom mluvili ve zprávách. Asi se přepíše historie. To jsou aktuální informace. Za chviličku budeme soutěžit. Pozor na to. Dobře nás poslouchejte, protože mám tady pro vás připravenou dneska parádní výhru. A tou výhrou jsou dvě vstupenky na představení Kůň pátý element. Už určitě víte, o co se jedná. Westernové městečko v Boskovicích, tam vás dostaneme gratis. Co pro to udělat, to vám prozradím už za chviličku. Teď si vychutnejte naši novinku, kterou vám nabídnu. Kaskáda Utopia, žavá novinka z hitparády. Pokud máte chviličku času, tak se na tu naši hitparádu i podívejte na freeradio.cz. Tam si rozklikněte top 107, celý žebříček hitparády a můžete hlasovat. A k tomu tam máte i hudební ukázky a můžete si ty novinky pustit. Burák Jeter poté a bude to i Korona Rhythm of the Night, zpátečka z roku 1993.
1: Free Radio, tvý brněnský rádio. Free Radio, Free Radio, Free Radio, 107 FM.

0: Korona, Rhythm of the Night, rok 1993, 8:29, pojďme na zprávy.
1: Dámy a pánové, v Aqualandu Moravia právě startuje filmové léto.
2: A co bude ve stejné zemi?
1: Filmoví hrdinové, speciální program a spousta letní zábavy. Zábava pro celou rodinu na tobogánech, atrakcích a v bazénech.
3: Limitovanou nabídku vstupenek najdete na gopayse.cz.
4: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Akční nabídku přináší Autopalas Brno. Autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
5: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Radia.
6: Přeji pěkné ráno. Po dopravní nehodě začalo včera odpoledne hořet osobní auto na začátku dálnice D52 u Popovic na Brněnsku. Událost způsobila

0: Komplikace v dopravě. Zraněnou řidičku si převzali do péče záchranáři a odvezli ji do nemocnice. Hasiči požár dostali pod kontrolu. Díky dešťům v minulém týdnu se v téměř celé republice částečně dosytila horní vrstva půdy do 40 cm. Hlubší vrstva do 1 metru však zůstává i nadále vysušená. Situace je nejlepší od poloviny června, nicméně se bude opět mírně zhoršovat. Ministr vnitra Lubomír Metnar v reakci na varování německého protějšku před vysokým rizikem útoku v Německu řekl, že bezpečnostní situace v České republice je stabilizovaná. Nejsou podle něj informace, které by vyžadovaly změnu současných opatření. Mezinárodní fotbalová federace FIFA se začala zabývat chováním argentinských reprezentantů po finále mistrovství světa, v němž podlehli 0-1 po prodloužení Španělsku. Někteří z neúspěšných obhájců titulu po nedělním zápase napadli hráče vítězného týmu a hrozí jim disciplinární tresty.
1: Víme, kde to houstne. Doprava Free Radio.
2: Jdeme omrknout, jak to vypadá. Pozor si dávejte, kdo jede aktuálně. Je to za sjezdem z dálnice D1 na Vyškov u odbočky na Rousínov. Tady vyšetřuje policie nehodu dvou osobáků. Zdržení je tady do 5 minut. Další komplikace, kdo jede z Uherského Hradiště na Brno, tak před omezením u Křižanovic. Tady se nám vytvořila 2-kilometrová kolona. Na Brněnsku v Hradčanech, Drásovská ulice, tady havarovalo osobní auto, provoz je tady omezený mírně. No a největší komplikace aktuálně teď na dálnici D1, exit 201 Brno Slatina, kdo jede od Brna směrem na Prahu, tak tady se obrňte trpělivostí, kolona kamionu v pravém pruhu. D2 taky, kolona od Olympie.
1: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
2: 17 stupňů, ale lze to pomalu nahoru, 23 až 26 odpolední maxima. Zítra by mělo být podobně, ve čtvrtek pak 22, 24 stupňů. Pátek, sobota, teploty budou stoupat, v pátek ještě budou kolem těch 23 až 26 stupňů Celsia, v sobotu pak 27 až 30.

0: Free Radio. Lukyho vtípek. Lukyho vtípek.
1: Novomanželka říká svému muži pár dnů po svatbě: a aby ti doma nic nechybělo, dala jsem ti nahrát zvuky z hospody na CDčko.
0: Lukyho vtípek na Free Radio.

0: 8:39. Čas mrknout na čerstvé kinonovinky. Připravená je Peťa, která nás pozve do kina. To teď aktuálně frčí na strašte uši.
1: Free Radio. Novinky v kinech.
2: Free Radio s vámi, i tento týden si můžete zajít do kina na parádní filmovou novinku. Nese název Bardotky a je z pera české režisérky Hany Hendrichové. Tři nejlepší kamarádky, Meda, Iva a Valerie, kterým už dávno bylo 20, dokonce třikrát, spolu kráčí životem od vysoké školy. Svérázná Meda žije sama a musí se poprat nejen se svou divokou zahradou, ale i se svým životem. Naopak Iva by ráda zažila něco víc než pohled na manžela, který povýšil gauč na svůj trůn a nic nedělání na životní filozofii. No a do třetice tu máme Valerii, která si na druhém konci světa bezstarostně trénuje bicepsy přebíráním cen za celoživotní úspěch v oblasti realit, i když ona si tak stará rozhodně nepřipadá. A právě ona vnese do života všech tří novou energii a přesvědčení, že pokud nezačnou zase žít, nikdo jiný to za ně neudělá. A tak chytí třetí dech, protože o druhém se dá po 60 těžko hovořit. Vydají se na divokou párty do coffee shopu a nakonec skončí na vinici, kde po několika sklenkách zjistí, že sebou celou dobu skrýval jedno velké tajemství a opravdová jízda teprve začíná. Film plný smíchu, vína a přesvědčení, že věk je jen číslo, o tom je český film Bardotky. Free Radio rozhodně doporučuje.
1: Nejoblíbenější hity ve Freeboxu Free Radio. Kašmír. Becky Hill a Jay

0: Nech si ho zahrát od pondělí do čtvrtka po 17. hodině. Freebox Free Radio.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 59,90 za 1 kg. Česká šery rajčata keříková koktejlová 100 gramů za 5,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Rusko stupňuje útoky na civilní cíle na Ukrajině. Ve válce, kterou rozpoutali Rusové v Evropě, už byly zabity 100 000 lidí, včetně dětí. Každý může přispět na pomoc. Přímo na účet ukrajinské ambasády UČSOB 304 452 700 304 452 700.
3: Nechte se unést na hřbetech bájných stvoření v Gala Show Kůň pátý element. Zažijte toto léto show plnou akce, ohňových efektů, akrobacie a nádherných koní. Vstupenky získáte na ticketportal.cz. V ceně vstupenky získáte také celodenní program ve westernovém městečku Boskovice. Kůň pátý element. Ve vybraných termínech až do konce prázdnin v Boskovicích.
4: Free Radio 107 FM. 107 FM.

0: Afro Man, Because I Get High. Na Free Radio zpátečka, 8 hodin 54 minut, aktuální čas. A pokračujeme. Hodinka plná krimi zpráv je před námi, tady vás budeme informovat o všem novém a hlavně zajímavém, co řešili strážníci nebo státní policisté. Pojďme se podívat taky na další porci muziky, která nás čeká. Nejnovější Jane. Rád bude Ava Max Energy. Taky Crew 7 Eye of the Tiger. Mějte nachystaný a Roman Koloděj s vámi. Dneska opět až do pravého poledne.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 1,5 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
4: Přátelé, zveme vás na letní scénu našeho divadla.
5: Prožijte příjemné letní večery ve společnosti výjimečných hereckých osobností. Divadelní představení a koncerty pod širým nebem na letní scéně divadla Volka Polívky. Těšíme se na vás v amfiteátru na Kraví hoře v Brně. Vstupenky zakoupíte v pokladně divadla a na www.divadlovolkapolivky.cz.
4: Pršet nebude, váš Volek.
6: Free Radio 107 FM.

0: rádia.
1: Pojďme omrknout společně, tak jak vypadá aktuálně dopravní situace. Pozor si dávejte ještě stále v Hradčanech, Drásovská ulice. Tady havarovalo osobní vozidlo, místo je průjezdné omezení mírné, tak na to dávejte pozor. Ještě za sjezdem z D1 na Vyškovsku, vidím to, je to u odbočky na Rousínov, tady policie vyšetřuje dopravní nehodu dvou osobáků. A pozor si dávejte ještě na 2-kilometrovou kolonu, která vás čeká, kdo jede z Uherského Hradiště na Brno, je to před omezením u Křižanovic. Koukneme taky na Waze, jak se jezdí aktuálně, stále pozor, exit 201, no kdyby 201, dá se říci, kdo jede od Vyškova na Brno, tak už u exitu 203 vás zastaví kolona směrem na Prahu, tak tady se obrňte trpělivostí a nebo doporučuji raději se tomu vyhnout. Sjet a napojit se až na 194. pokud to bude možné. D2 kilometrová, ne, je tady 2-kilometrová kolona, někde od Olympie, dávejte pozor, no jinak centrum, koukám, Heršpická, Jihlavská, aktuálně tady máme taky nahlášené kolony, podobně to vypadá taky na Bauerové, Poříčí a Vídeňské. Šťastnou cestu všem, kdyby cokoliv volejte, nebo použijte naši apku.
2: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
1: 18 stupňů a 23 nebo 26 odpoledne maxima, jinak v noci teploty kolem 13-14 stupňů Celsia. Čtvrtek, pátek teploty potom kolem 4-25 stupňů Celsia. V sobotu 27 až 30.
2: Free Radio. Hudební novinky. To, co právě letí.
3: Tý, Sugar.

0: za námi Klaus von Runaway. 13 minut po deváté na Free Radio. Pojďme na čerstvé krimi zprávy. Připravená opět na telefonu je paní Markéta Skřivánková. A horká linka.
1: Krimi zprávy Free Radio. Horká linka. Horká
2: linka. Pěkný den vám všem posluchačům Free Radio. Na přelomu týdne upozornila strážníky vnímavá kolem jdoucí na mladého muže, který chtěl ve staré blízkosti zřejmě skočit z mostu. Už při rozhovoru s volající strážník operačního střediska slyšel, jak mladíka vybízí, aby se vrátil do bezpečí. Na pomocí tedy okamžitě vyslal nejbližší hlídku městské policie. Strážnicím se během několika minut podařilo k mladíkovi na druhé straně zábradlí dostat a přidržet ho. Byl silně rozrušený a strážník se opakovaně přemlouval, ať ho nechají skočit. Obě dvě ho ale pevně drželi, aby mu v tom zabránili. Mezitím si s ním trpělivě a přátelsky povídali a snažili se 21-letému muži jeho záměr rozmluvit. Vlídně mu nabízeli jiné možnosti, jak zdánlivě bezvýchodnou situaci může řešit, a vybízeli ho, aby přelezl. Díky jejich laskavému přístupu strážnice mladíka nakonec přesvědčili a pomohli mu dostat se přes zábradlí zpátky na silnici. Přesto stále opakoval, že ho život nebaví a neví, jak dál. Lídka proto okamžitě přivolala záchrannou službu a do jejího příjezdu nespouštěla muže z dohledu. Strážníci vyrozuměli také státní policisty. Děkuji za pozornost a za všechny strážníky vám přeji krásný den.
1: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.
3: Nastraš uši. Tahle novinka si zas

0: of the Tiger, Okoty Gra, Crew 7, 9 hodin 30 minut, čas na zprávy. Jdem se mrknout, co je nového. Přichází opět Katka, která nám prozradí nejnovější informace. Kdybyste měli cokoliv k dopravě, tak neváhejte a využijte naši dopravní linku 608 37 27 07 anebo přes naši aplikaci nám můžete poslat hlasovou zprávu. Teď Katka.
1: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Ride.

0: jsou tu zprávy, vítám vás. Brno pravděpodobně vzniklo před rokem 1000 našeho letopočtu, zjistili to archeologové muzea města Brna. V laboratoři nechali otestovat lidskou kost, nalezenou při dřívějších průzkumech na Starém Brně. Dosud konkrétní doklad o počátcích města chyběl. Zákaz používání mobilních telefonů a dalších elektronických komunikačních zařízení ve školách včera podle očekávání vláda podpořila. Účinnost předkladatele navrhují od 1. září 2027. Do Česka se včera vrátili dva vrtulníky, které pomáhaly při hašení rozsáhlých požárů ve Francii. Večer přistáli přímo na svých základnách, jeden v Mělnice a druhý v Přerově. Jejich posádky provedly stovky zhozů vody. Francie se potýká od začátku července s rozsáhlými lesními požáry, které se postupně rozšířily na plochy o rozloze tisíců hektarů. Čeští hasiči nyní pomáhají ještě s likvidací požárů v Řecku. Jakub Krejčí a Kateřina Beková získali na mistrovství světa ve vodním slalomu stříbro v časovce kajakrosu. Krejčí v americkém Oklahoma City, kde se za 2 roky pojede o olympijské medaile, ztratil 16. na vítězného Brita Clarka. Beková podlehla jen australské hvězdě Foxové.
1: Víme, kde to houstne. Doprava Free Radio.
2: Pojďme omrknout dopravu, jak se jezdí v Brně, stále pozor komplikace na dálnici D1, kdo jede aktuálně od Vyškova na Brno, od exitu 201. Byla nahlášena kolona, teď už se to změnilo na zvýšený stupeň provozu, akorát už to není kolona, už tam nepostáváme. Vidím akorát velkou nehodu nahlášenou teď aktuálně na dálnici D2. Na příjezdu do Brna po D2 jedná se o 0,5 kilometr. Tady stojí Ukrajinice osobní auto s nákladňákem po nehodě. Počítejte se silným provozem, kolona se tvoří už od 2. kilometru. Ještě se jdeme podívat na 236. kilometr směrem na Kroměříž. Tady máme na havárku 2 osobáků. Na místě jsou záchranáři a policisté. Buďte velmi opatrní. Jinak Hradčany, Drásovská ulice, tady havarovalo osobní auto. Provoz je drobně omezený, ale už by to snad nemělo tvořit kolony. Kdybyste jeli okolo, tak nám dejte vědět. Díky moc a šťastnou cestu.
1: Dopravní linka Free Radio. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radio.
2: Jak to vidí meteorologové, teploty dnes 23 až 26, to jsou odpolední maxima. Aktuální teplota právě teď v centru 18 stupňů.

0: Becky Hill, Galantis 939. Přátelé, co nás čeká za chviličku? Tajemný film, uteče to jako voda. Budeme soutěžit, mám tady pro vás opět dva volné vstupy na představení Kůň, pátý element v Boskovicích ve Westernovém městečku. Tam můžete vyrazit gratis. Stačí jenom uhodnout dnešní tajemný film a první nápovědu vám prozradím za pár okamžiků. Do té doby Aztek Pitbull, Gabry Ponte, Pretty Woman. Mrkneme taky na novinky z hitparády s Lukášem Bartlem.
1: Buď s námi ve spojení ve dne i v noci. Staň se členem naší rádiové party. Stáhni si naši novou

0: a Google Play. Tak na co ještě čekáš?
1: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Akční nabídku přináší Autopalas Brno. Autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 1,5 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
5: Free Radio 107 FM.

poslech a super náladu přeje Free Radio. Od mikrofonu zdraví Lukin a přináším novinky z hitparády 107. Frýčka. Novinka

0: Jsou aktuální novinky z hitparády 107 Frýčka. Hlasovat pro ně můžete kdykoliv na známé adrese freeradio.cz/top107.
1: Hitparáda Freeradio a Lukáš Bartl.
2: Tajemný film už za chvíli.

0: za námi Aqua, my oh my, 9 hodin 54 minut. Novinky z hitparády za námi, teď už budeme soutěžit. Mám tady pro vás Lupeňáče na skvělý představení, Kůň, pátý element, Boskovice, Westernový městečko, tam můžete vyrazit. Stačí jenom uhodnout tajemný film, který odstartuje už za pár minutek. Já vám prozradím první nápovědu. Co nás čeká? Muzika, Hedegaard a Raj. Rád bude Ducky Pnau a Melon Zen. A promícháme to taky s jednou legendou. Koukneme tentokrát do roku 1995. My Coolio Gangsta's Paradise. Roman s vámi až do pravého poledne. Blíží se 10. a mezi 10. a 11. tajemný film.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 1,5 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
4: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
5: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudebních novinek.

0: Tajemný film. Tajemný film. Na Fíradu.
1: 9:05. Je to tady. Pojďme na první nápovědu z tajemného filmu. Přátelé, dnes tady mám pro vás připravenou velmi známou americko-německou komedii. Tahleta komedie byla natočena v roce 2003. Tohle je první nápověda. Takhle zní. Za chvilku prozradíme další, do té doby. Přehled našich novinek, bude tu i Pnau a Meghan Trainor. Už za chvilku.
0: Free Radio. Hudební novinky. To, co právě letí.
2: Elevate

0: film. Tajemný film. Na Fíradio.
1: Tajemný film. Druhá nápověda před námi. Přátelé, pojďme se na ní podívat. Tenhle ten snímek se v českých kinech poprvé objevil 6. května roku 2004. V amerických kinech byl promítán pod jiným názvem. Jmenoval se Our House. Our House. Náklady na výrobu tohoto snímku byly zhruba 40 milionů amerických dolarů. A jako druhá nápověda to stačí zatím. Dvě venku, třetí za malý okamžik prozradím.
0: Free Radio. Free Radio. Free Radio 107 FM.

0: film. Tajemný film. Na Fíradu.
1: Čas nám letí jako voda, jdeme na nápovědu číslo 3. Dobře poslouchejte, přátelé. Teď pár zajímavostí, který ani já jsem nevěděl. Můžu vám prozradit, že pro Miramax, pro společnost Miramax, produkovali tento snímek společnosti Flower Films, která patří, tato společnost, hlavní herečce, která tady hraje hlavní roli. Další společností je Red Hour Films a ta patří hlavnímu herci. Takže vlastně oba dva hlavní představitelé vlastní filmové společnosti a pro Miramax natočili tento snímek. Zřejmě z obav o finančním úspěchu posouvali premiéru z původního data 16. srpna 2002, to už byl natočen tento film, tak ho minimálně pětkrát přesunuli, až konečně 24. září mohla proběhnout premiéra. Tak, to by zase stačilo. To herecké obsazení hlavní, to vám samozřejmě prozradím v rámci poslední nápovědy, pokud ještě nevíte, netušíte, jak by se ten film mohl jmenovat. Tak ať to zjednodušíme, v rámci té poslední nápovědy, kterou vám prozradím po zprávách, vám řeknu hlavní jména herců.

0: Gangsters Paradise, Coolio na Free Radio, 10 hodin 29 minut. Očekávejte poslední nápovědu po zprávách, dáme nějakou muziku, no a pak pár minutek po zprávách vám řeknu, ať už to můžeme ukončit, jaký film jsme to dneska hledali. Ne, neřeknu to já, řeknu to někdo z vás a vyhraje. Teď jdeme na zprávy, přichází Míša.
1: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna. Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
2: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Rádia.
3: Pěkné dopoledne. Jižní část Brna se změní k nepoznání. V nové čtvrti Trnitá vzniká několik velkolepých projektů najednou. Od bytových komplexů přes kancelářské budovy až po široký bulvár, vedoucí k budoucímu hlavnímu nádraží. Některé stavby už stojí, u dalších pokračuje příprava. U Hodonína se dnes nad ránem srazilo osobní auto s kamionem. Při nehodě jeden člověk zemřel. Po střetu začal osobní vůz hořet. Podle dosavadního vyšetřování měl řidič osobního auta z neznámých důvodů přejet do protisměru, kde se čelně srazil s kamionem. Hasiči teď uklízejí silnici a policisté očekávají, že ji brzy plně zprůjezdní. 5 odborových organizací, které působí na pražském letišti, vyhlásilo stávkovou pohotovost kvůli výběru Radomíra Lašáka na pozici předsedy představenstva letiště Praha. Odborové organizace letiště Praha a ČSA Handling v předchozích dnech vyzvali premiéra Andreje Babiše a ministryni financí Alenu Schillerovou, aby výběr Lašáka na zmíněný post přehodnotili.

0: Tenistka Marie Bousková brala úspěšný vstup do turnaje WTA v Praze jako předčasný dárek k zítřejším 28. narozeninám. Díky včerejší výhře v prvním kole nad Španělkou Bouzasovou 7-5, 7-5 vykročila za obhajobou titulu. Velkou oslavu narozenin nechystá, chce si ale dát svíčkovou a buchtičky s krémem.
1: Víme, kde to housne. Doprava Free Rádia.
2: To bych dal taky svíčkovou. Pojďme radši ale na dopravu, jdem se podívat, jak to vypadá aktuálně na D1, 216 km z Vyškova na Brno, porouchaný osobák, dávejte pozor. Na výjezdu s Kuřimi směrem na Tišnov u odbočky na Moravské Kněžnice došlo tady ke srážce dvou nákladňáků. Provoz je řízen kyvadlově, počítejte s kolonami v obou směrech. Brno, Hradecká na kruhovém objezdu, tady havarovala dvě osobní auta, provoz je částečně omezen, kolona se netvoří. A vidím na příjezdu do Brna po dálnici D2 na půl ten kilometru směrem od Bratislavy stojí tady na krajnici osobní auto s nákladňákem po nehodě. Počítejte se silnějším provozem. Šťastnou cestu, kdyby cokoliv, volejte nebo použijte naši apku.
1: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
2: Ještě tady vidím drobnou dopravní nehodu, kdo jede po Vídeňské směrem do Brna, do centra, tak někde u Delta Pekáren, přátelé, na úrovni Delta Pekáren, tady vidím dopravní nehodu. Nemám tu podrobnosti, ale přece jenom ať to dobrzdíte. Kdyby cokoliv, tak nám dejte vědět. Aktuálně venku měříme právě teď 19 stupňů, odpolední maxima 23 až 26.

0: Astrček z Preciozo a přátelé, my jdeme na tajemný film. Poslední nápovědu.
1: Tajemný film. Tajemný film. Na Fý rádiu.
0: Tak, ještě vás navnadím, o co soutěžíme. Mám tady pro vás dva volné vstupy. Na představení Kůň, pátý element, diváci se mohou těšit na akční scény plné kaskadérských kousků nádherných koní ve westernovém městečku v Boskovicích. Tam vás dostaneme zadarmiko. Stačí jenom uhodnout. Poslední nápověda je před námi. Hlavní roli se ujal Ben Stiller a Drew Barrymore. Tento snímek režíroval Danny DeVito. A stojí to za to, je to parádní komedie. Tak jdem na to.
1: Tajemný film.
0: Odblokovaná telefonní linka sem k nám do studia 790-107-107. Kdo uhodne správný tajemný film, má u nás tyhle ty dva volný vstupy do westernového městečka na představení Kůň, pátý element. Ještě vám dám minutku na přemýšlení a není potřeba, vidím, že někdo volá. Kdo pak si dovolal? Dobrý den.
2: Ahoj, Slávek.
0: Slávek, Slávku. Nevolal jsi včera?
2: Nevolal.
0: Nevolal, tak to si pletu. Slávku, pojď nám prozradit, jaký jsme hledali dnes tajemný film, prosím.
2: Baba na zabití.
0: Baba na zabití. A to je... Správně! Ano! Tak veliká gratulace. Koukal ses včera v televizi, tuším dávali.
2: Já nedíval, já jsem
0: v nemocnici. Jejda. Tak hele, brzké uzdravení a velká gratulace. Máš tady u nás dva lístky. Jo, vydrž na telefonu, prosím tě, nepokládej.
2: Děkuju.
0: Slávek správně odhadnul tajemný film a ulovil si dva lupeňáče do westernového městečka Boskovicích. Baba na zabití, to byl dnešní tajemný film.
1: Našli se prachy, hledal se majitel. A majitel byl nalezen.
3: A na drátku máme Tomáše. Ahoj, Tome.
4: Ahoj.
3: Čau. Dárek, tak ty to dneska cítíš, že to padne, jo? Padne ti to do tvýho klína. Takže Tome, prosím tě, jaký je podle tebe to poslední číslo?
4: 7.
3: Takže cítíš sedmičku, poslední číslo a sedmičku, tady ještě nikdo neskoušel, takže by to mohlo klapnout, Markétko, jsi napnutá jak gaťky.
5: No je to, že jo.
3: Jdem na to, přátelé.
5: pojďme, už se nenapíne.
3: Poslední šesté číslo, sedmička. Je to tak!
5: Kýťa!
3: Juhu, Tomáš, je to tvoje! Tome, jak se cítíš? Opadlo to z tebe, nervíky, srdíčko?
4: No jasně, úplně, to ve mě bušilo, jsem doufal, že to vyhrou.
1: A tímto rozhodně nekončíme. My jsme těch 5 litrů našli mnohem víc. Další pátrání po majiteli ztracené bankovky rozjedeme už brzy.
6: Dámy a pánové, v Aqualandu Moravia právě startuje filmové léto.
7: A co bude ve stejné názvu?
6: Filmoví hrdinové, speciální program a spousta letní zábavy. Zábava pro celou rodinu na tobogánech, atrakcích a v bazénech.
8: Limitovanou nabídku vstupenek najdete na goupejse.cz.
9: Přemýšlíte, kam v létě s rodinou na nezapomenutelný zážitek? Přijměte naše pozvání na gala show Kůň, pátý element. Mýtický příběh naplněný akcí, ohňovými efekty, s novou hudbou a souzněním s koňmi. Lístky si rezervujte již nyní na ticketportal.cz. Kůň, pátý element. Lepší než dovolená u moře. Již nyní ve westernovém městečku Boskovice.
10: Už tam budem?
11: Nech toho!
10: Raději už tam budem?
11: Přestaň! Štěl mě vedro!
12: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
13: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 59,90 za 1 kg. Česká šery rajčata keříková koktejlová 100 gramů za 5,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. Lidl, to se vyplatí.
14: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
1: Free Radio 107

0: This is Town Butterfly 10:55 za pár minutek. Tady přesně 11. I mezi 11. a 12. s mojí maličkostí já se budu těšit a vy se těšte taky, protože se koukneme na celebritky. Za kým půjdeme? Mrkneme se za Britney Spears, dlouho jsme za ní nebyli. A koukneme na radost mezi Spice Girls. Ano, co se tam událo, rozradíme za pár okamžiků. Do té doby skvělá muzika, pojďme se podívat, co vám budeme servírovat do uší. Becky Hill tu budou. Rád bude taky Kungs a Boys Noise. Opět mrkneme do 90. MC Reckon Barbara. Super poslech a dobrou náladu. Roman Koloděj s vámi. Ještě hodinku.
1: Free Radio 107 FM.

0: JP Cooper, Perfect Stranger, 5 minutek po 11. Přátelé, celebritky startují za chvilku, teď mrkneme na novinky, ale za kým půjdeme přednostně, tak mrkneme na radost mezi Spice Girls. Přátelé, Mel C se vdala. Některé radosti přicházejí později, zpěvačka Melanie C se poprvé vdala. Koukneme na veselku za chvilku, teď novinky.
1: Free Radio, hudební novinky. To, co právě letí.
2: Dý, Sugar

0: Celebrity Show. Celebrity Show. Na Free Radio.
1: Radost mezi Spice Girls. Ano. Přátelé, zpěvačka, někdejší členka Spice Girls, Mel C, si vzala australského modela Chrise Dingwalla. Oblékla si jednoduché bílé šaty s odhalenými zády a v ruce nesla kytici lučních květin. Odhalila to britská média z přísně utajovaného ceremoniálu, z něhož zatím, pozor, neunikla jediná fotografie. Co se ještě zjistilo, tak podle dalších informací se veselky zúčastnily všechny členky dívčí skupiny, až na Victoria Beckham, která kvůli mistrovství světa ve fotbale pobývala v Americe a nemohla se zúčastnit. Účastnila se však jinačím způsobem, protože právě Victoria Beckham měla ony svadební šaty navrhnout. Krásný. Tak Mel C, Melanie C, gratulujem. Ať to vydrží, to je první svatba vlastně. Za chvilku za Britney Spears, teď Becky Hill, bude to BB Rexa, no a dáme i MC Erika a Barbaru.
0: Free Radio, Free Radio, Free Radio, 107 FM.

0: MC Reken Barbara, You Can Stop, 11.29. Čerstvé zprávy opět odmíší a za chvilku za Britney Spears v rámci Celebrity Show. Tohle nás čeká, buďte s námi, ať vám nic neuteče. Teď aktuální bleskovky, mrkneme na dopravu i počasí.
1: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Radia.
2: Hezké dopoledne. Nevyhovující zázemí ze 70. let vystřídají moderní budovy. V brněnských Židenicích roste nový domov pro seniory Nopova. Místo jedné původní budovy dělníci staví dva moderní pavilony, které nabídnou zelené střechy a terapeutickou zahradu. V novém areálu budou místa pro 300 klientů, což je o 75 více než dříve. První klienty by měl domov přivítat na jaře 2028. Zákaz používání mobilních telefonů a dalších elektronických komunikačních zařízení ve školách včera podle očekávání vláda podpořila. Účinnost předkladatelé navrhují od 1. září 2027. Slavná šachistka Judit Polgárová odmítla nabídku maďarského premiéra Pétera Maďara stát se prezidentkou země. Premiér včera 49-leté nepolitičce funkci hlavy státu nabídl poté, co dosavadní maďarský prezident Tamáš Šujok na konci minulého týdne podepsal ústavní dodatek, který ukončuje jeho prezidentský mandát. Už 21. srpna se v pavilonu P brněnského výstaviště zahájí evropský šampionát volejbalistek. Ve skupině B se domácí hráčky postupně střetnou s Řekyněmi, Rakušankami, Srbkami, Ukrajinkami a Bulharkami. V zápasech play-off se pravděpodobně představí i úřadující olympijské a světové šampionky z Itálie nebo aktuální vítězky Evropské volejbalové ligy ze Švédska.
1: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
0: Chcem omrknout dopravu, jak se jezdí v Brně a okolí, tak nejprve Teslova ulice, pozor, Brno. Je to u nájezdu na Vídeňskou směrem do centra, tady havarovalo osobní auto, došlo ke zranění na místě záchranáři a policisté. Taky vidím, kdo jede s Kuřimi, směrem na Tišnov u odbočky na Moravské Kněžnice, došlo tady ke srážce dvou nákladňáků, projíždí se Kivadlově. Ještě se jdeme podívat na Reneskou třídu, probíhají tady stavební práce, silnice uzavřena, dávejte na to pozor. Ulice Branka od 27. července bude uzavřena, tak s tím počítejte a myslete na to. Jinak aktuálně provoz na D2 máme husto, už je to bez kolon.

0: jednička, exit 201 Brno Slatina, taky už jenom zvýšený stupeň provozu. Jinak centrum bez problémů. Šťastnou cestou.
1: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: 21 stupňů, aktuálně odpoledne 23 až 26. Zítra podobně, čtvrtek, teploty kolem 24 maximálně. Sobotu, ale nám to hopne pěkně nahoru. 27 až 30.

0: Free Radio. Lukyho vtípek. Lukyho vtípek.
1: Dětství je, když se jdete v noci vyčurat a pak rychle běžíte zpátky a skočíte přes půlku pokojíčku rovnou na postel a jste rádi, že vás nechňapla ta příšera pod postelí. No a dospělost je, když se ta příšera ráno probudí vedle vás.
0: Lukyho vtípek na Free Radio.

0: I Becky Hill a Sigala na Free Radio 11.42.
1: Celebrity Show. Celebrity Show na Free Radio.
0: Čerst a čert, aby se v tom vyznal. Bizarních kejklích, jež v posledních letech předvádí padlá popová princezna Britney Spears. Na její pravidelné polonahé tanečky si už předpokládám 41 milionů jejich fanoušků zvyklo, ale teď to vypadá, no trošku nás vyděsila, no ani ne, tak vyděsila, ale spíš jako hodně fanoušků začalo pátrat, protože teď sledujícím Britney Spears naservírovala fotku dětských, očividně holčičích oblečků a napsala k tomu, chci vám představit někoho neuvěřitelně krásného, snad už tenhle rok šokovala fanoušky, kteří okamžitě začali přemýšlet, co se jim snaží říct. A vypadá to, přátelé, že Britney Spears bude babičkou. Sdílela tam totiž i fotky mladšího syna Jadena, kterému je 19 let. Na jedné fotce ho sama drží ještě jako malého a na druhé pak pozuje s přítelkyní Gabrielle. S ní má Britney Spears bližší vztah se svým synem i se jeho partnerkou než se svým starším Seanem. A vypadá to, že bude přírůstek. Tak držíme pěsti. A držíme palce. Nebo možná nás ještě Britney překvapí a schovává třeba těhotenský bříško. Budeme to zjišťovat. Rehab, Mufasa, Hype Man, za chvilku Two Unlimited.
2: Buď s námi ve spojení ve dne i v noci. Staň se členem naší rádiové party. Stáhni si naši novou apku a vysílej s námi. Poslat vzkaz, hlasovku nebo nahlásit dopravní komplikace nebylo nikdy jednodušší. Spoj se s námi na jedno kliknutí. Právě teď. Apka Free Radio. Ke stažení na App Store a Google Play. Tak na co ještě čekáš?
3: Hradní restaurace vás zve na Hrad Svojanov. Zažijte léto plné rytířů, šermířů a historických slavností. Vychutnejte si skvělé občerstvení a dopřejte si zážitek, který jen tak někde nenajdete. Přenocování přímo na hradě. Hrad Svojanov, místo, kam se budete chtít vracet. Více na svojanov.cz.
4: Pokaždé, když nakupujete, ceny jako na houpačce. Nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů. Ale ne v Lidlu. U nás zaplatíte díky cenám v klidu za nákup vybraných produktů o 87 korun méně než v Penny. Lidl, to se vyplatí. Srovnáno dne 15. července 2026. Pro více informací navštivte Lidl.cz.
5: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
6: Jedinečná akce v Tetě. 1+1 zdarma na všechny řasenky v libovolné kombinaci. Maybelline, Dermacol, Miss Sporty, Wet n Wild a další. Nebo objevte slevu 40% na značky Nivea a Labello. Více na tetadrogerie.cz.
1: Free Radio 107 FM. 107 FM. FM.

0: limit, bez limitu. Takhle jezdí po Brně doručovatelé obědů.
1: Já myslím, že řekneš, že já, protože já když bych na vysílání, tak je to dost podobný.
0: A Kýťa Kolibová. Já jsem teďka, jak v Jiříkovi vidění, já jsem si dneska zapomněl oběd.
1: Aha.
0: Doma. Tak říkám, zkusím, hele, žijeme v moderní době.
1: Žijeme len raz.
0: Žijeme to taky. Žijeme
1: pojďme si tohle.
0: Podle té objednávky pak zjistím, že žijeme len raz. Říkám, stáhnu si aplikaci, tak jsem si tady stáhl nějakou na doručování jídel. Říkám si, dal bych si kuřátko, takový ten burger s kuřetem a nějaký kuřecí stripsy, tak jsem si to objednal. Nakonec sleva, nádherná, při první...
1: A nějaký pivečka, kastlíček tam máš k tomu?
0: To je od mýho kamaráda.
1: A jo, tak to jsi k tomu objednal.
0: Ale, že to dorazí se vším všudy za 10 minut po objednání, já jsem z toho úplně hotovej.
1: Přátelé, Roman je takhle šťastný, jenom když je pátek a když má jídlo.
0: Tak když
1: dneska je sice střed, ne, úterý, ale jako musím říct, ano, je tady taštička, která jako voní přes celou chodbu a vypadá to zajímavě, jsem zvědavá, jak to bude i chutnat.
0: Jsou to nepálivý kuřátka.
1: Aha.
0: Moc dobrý.
1: Dneska máme taky kuřátko, máme teda takový jako na domácko s rýžičkou, tak nevím, jestli teďka Michal poslouchá, trošku má slinty a boule za ušima, že tohle je jako fast food, že jo?
0: Jo, to je fast food. A Michal vařil?
1: Půj? Ne, to.
0: to zděšení, ježiš, mrovuch.
1: Ne, já bych byla strašně ráda, Mišáčku, ano, nauč se to výborně, to si přejeme, ale ne, to se neděje.
0: Já se staví za mnou, já ho to naučím.
1: No, to, ale uděláš kurz vaření?
0: Můžu mu udělat kurz vaření.
1: No,
0: napíšu mu, počkej, jakou pak vypíchne svíčkovou, jak budeš čučet.
1: Aha, no tak dobře.
0: Tak přátelé, před obídkem dobrou chuť, doufám, že jsme vám nastartovali ty chuťový pohárky. A teď i ty sluchový. Bude tu Baker Matt René, Colors Un Ragazzo Una Ragazza a zatančíme Gasolínu, teď už je to v režii Kýti Kolibové, která tu s vámi bude zase dneska maratonek až do 17.
2: Free Radio 107

0: jsme si trošku pohvizdovali s Floridou. Roman tady za rožkem už ujídá svoje dobroty, voní to teda opravdu přes celou chodbu, ale je to strašně hezký vidět jako spokojenýho a brzy už napopanýho chlapa, to je jako opravdu pěkné. Tak doufám, že i vy máte teďka bříšku jako v pokojíčku a nebo na tom pracujete a brzy už to tak bude, tak vám přejeme dobrou chuť. Po 12. hodině Rehab a Ghost Town jako novinka, taky The Colors, Una Ragazza, Una Ragazza, a k tomu přihodíme Call It House, to je moje oblíbená houseová lahutka, kde si užijete hned několik houseových stylů dohromady. No a protože je po 12., tak na Free Radio to pro vás budeme mít zajímavosti z Brna, tak se na ně počkejte, zase něco naplánujeme, nějaký zajímavý tipy a určitě i co se děje v Brně, o čem byste měli vědět, tak za chvíli.
1: Free Radio, hudební novinky, to, co právě letí. Elevator.

máme v Brně další, dokonce už čtvrtý poeziomat. Tentokrát trubka, která je podobná periskopu, vyrostla na Kraví hoře. Zájemci si mohou poslechnout třeba texty Oldřicha Mikuláška, Františka Halase, Ivana Blatného, Franty Kocourka nebo nedávno zesnulé brněnské historičky Mileny Flodrové. Z poeziomatu zní kromě textů také zvuky vesmíru, magnetické a rádiové vlny převedené do zvukové podoby. No, kde jinde než na Kraví hoře by právě mělo být takhle blízko k vesmíru. Poezii svým hlasem a přednesem načetli třeba Milan Uhde, Miloš Štědroň, Jan Kolařík nebo Tereza Maximilian Marečková. Tak můžete si poslechnout další zajímavé básně. I dokonce, jak jste slyšeli, zvuky vesmíru. Na Kraví hoře najdete nový poeziomat, který v Brně už je dokonce čtvrtý.

0: jste si zapili s náma, nebo minimálně jsme vás tímhle latinem pořádně rozdováděli, a tak to má být. Minutku před půl jednou, za chvíli tady bude Party Rock Anthem. LMFAO vystřídá taky Wash My World od Lorena Wolfa a přihodíme zpátečku. Tentokrát Robin S. podání Tonka remix Show Me Love z roku 2002. Takovouhle pohodičku si tady společně budeme užívat. Teď přesně o půl jedné už je připravená Míša a zprávy.
1: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Radia.
2: Pěkné poledne. Pohotová reakce kolem jdoucích i zásah strážnic zabránili v pátek odpoledne neštěstí ve Starém Lískovci. 21-letého muže, který stál za zábradlím mostu nad tramvajovou tratí a chtěl skočit dolů, se jim podařilo přemluvit k návratu do bezpečí. Vláda schválila důchodovou novelu. Lidem by mohl od jejich 80 let od příštího roku každých 5 let vzrůst důchod o 500 korun. Proti dnešku by si polepšili seniori a seniorky, jimž bude 80, 90 a 95 let. Penze by se od roku 2028 mohla zvedat za práci v důchodovém věku. Zákon dostane k projednání sněmovna. Peruánská vláda na 2 měsíce vyhlásila stav nouze v centrální části země, kde sobotní zemětřesení připravilo o život nejméně 6 lidí, dalších 32 zranilo a způsobilo také vážné škody. Německá běžkyně na lyžích Viktoria Karlová se po vypršení dopingového trestu vrátí v nadcházející sezóně k závodění a chce se zapojit do světového poháru. Olympijská šampionka ve sprintu dvojic si odpikává distanc na 18 měsíců.
1: Víme, kde to houstne. Doprava Free Radia.
0: A děkujeme Míši za zprávy, jdeme se společně podívat, jak to vypadá v Brně s dopravou. Černovická ulice za křižovatkou s Olomouckou, je to ve směru do Husovic, tady auto srazilo chodce a brání tam v průjezdu, takže na to pozor. Černovická za křižovatkou s Olomouckou směrem do Husovic. Potom za výjezdem s Kuřimi směrem na Tišnov u odbočky na Moravské Knínice, i tady je nehoda. Kyvadlově se projíždí a tvoří se kolony v obou směrech. A ještě jedna komplikace na dálnici D1 od Prahy na Brno 164. Tady stojí Ukrajinci nepojízdné osobní auto, tak s tím taky počítejte. Jinak průjezd Brnem by zatím měl být celkem plynulý, akorát trošku hustěji je kolem hlavního centra, kolem hlavního nádraží, ale jinak by to mělo je dobře. No a na dálnici D1 tradičně na příjezdu do Brna po 196. zhruba 9 minut zdržení, taky s tím počítejte. No a koukám, že pomalá jízda je taky ve směru na D2 do Brna, i tady s tím počítejte, zdržení zhruba od 3. kilometru.
1: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude počasí

0: Free Radio.
1: A v Brně máme teď v centru kolem 23 stupňů, dneska by to mělo i na těch 23 zřejmě zůstat, možná to ještě na 24 vyskočí, každopádně je převážně polojasná oblačná obloha, odpoledne kolem 15. 17. hodiny by se mělo dokonce zatáhnout, ale v podvečer bude zase polojasná obloha. Do rána opět kolem 12 stupňů, i zítra teplotně kolem 23, s tím, že bude ještě víc oblačnosti, ve čtvrtek pak bude nejchladněji, tento týden maxima se budou pohybovat kolem 21 stupňů. Bude převážně oblačno, můžou se tam objevit i nějaké přehánky. Od pátku ale začne oteplovat v pátek 23 a na víkend to vypadá i kolem 27.

0: užít si folklor, tanečky, hudbu a u toho pomáhat, tak to máte, přátelé, příležitost tento týden díky letním folklorním večerům. Tradiční událost, která se opět uskuteční, a to v prostředí biskupského dvora pod katedrálou svatého Petra a Pavla. Je to součástí Leta na biskupském dvoře. A už 17. ročník Leta na biskupském dvoře budou doprovázet dva večery tento týden. Je to čtvrtek a pátek 23. 24. července. No a vystoupí tam folklorní soubor Gymnik z Bratislavy s plzeňským lidovým souborem Mladina, který vám ve čtvrtek večer v 19.30 předvedou představení Cesta, celovečerní smršť tanců, a v pátek opět v 19.30 na stejném místě se můžete těšit na nadžánrové uskupení Ensemble Flair a pěvecké skupiny Blaženky. Tam to bude zase s představením Od pramenů k moři. Tak užívačka jednoznačná, budou tam ti nejlepší z nejlepších a samozřejmě ti, kteří se vám představí se svým folklorním uměním. Folklorní sdružení Jánošík Brno tady tuhle věc pořádá, což si myslím, že je taky punc takové kvality. No a tak už víte, co vás bude bavit, a teď ten rozměr té pomoci. Folklorní večery budou věnovány dětskému hospicu Dům pro Julii, takže si můžete být jistí, že tenhle večer si užijete a zároveň budete pomáhat. Tak biskupský dvůr na Zelném trhu, který najdete pod katedrálou svatého Petra a Pavla, rozezní folklorní scéna už tento čtvrtek a pátek, tak přijďte a moc si to užijte.
1: Našli se prachy, hledal se majitel.
2: A majitel byl nalezen.
0: A na drátku máme Tomáše. Ahoj, Tome.
3: Ahoj.
0: Čau. Dárek, tak ty to dneska cítíš, že to padne, jo? Padne ti to do tvýho klína. Takže Tome, prosím tě, jaký je podle tebe to poslední číslo?
3: 7.
0: Takže cítíš sedmičku, poslední číslo, ale sedmičku tady ještě nikdo neskoušel, takže by to mohlo klapnout, Markétko, seš napnutá jak gaťky.
4: No je to, že jo.
0: Jdem na to, přátelé.
4: pojďme, už se nenapíne.
0: Poslední šesté číslo, sedmička. Je to tak, Kýťo. Juhu, Tomáši, je to tvoje. Tome, jak se cítíš? Opadlo to z tebe, nervíky, srdíčko.
3: No jasně, úplně to ve mně bušilo, jsem doufal, že to vyhrou.
1: A tímto rozhodně nekončíme. My jsme těch 5 litrů našli mnohem víc. Další pátrání po majiteli ztracené bankovky rozjedeme už brzy.
5: Už tam budem?
6: Nech toho.
5: Naštěji už tam bude.
6: Přestaň, štěl mě vedro.
7: Pohodová cesta? To chce kuře.
5: Mňam.
7: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
8: Přátelé, zveme vás na letní scénu našeho divadla.
9: Letní scéna divadla Bolka Polívky to není jen divadlo, ale i koncerty pod širým nebem. Těšit se můžete na Cidy Tobias, Javory, Hradišťan, Vojtu Dyka, Pražský výběr a další. Více na www.divadlobolkapolivky.cz.
8: Pršet nebude, váš Bolek.
10: Free Radio 107 FM. 107 FM.

0: Tečková pohoda z roku 2002, zremixovaný od Tonky, Robin S, Show Me Love. Co dál? Regard a Call On Me, taková pohodička do auta, přijde mi. Tak pro všechny šoféry, šoférky, ať už jste za volantem pracovně anebo někde na cestách na výlety, to je ideální, to je lepší samozřejmě. Přihodíme taky diskotéka pro všechny, co musí být v práci. Ať vás tam trošku rozproudíme. No a vy, kteří nás posloucháte třeba někde v zahraničí a užíváte si super dovolenou, tak vám pošleme pejsky. Zaštěkáme trošku Bahamen rok 2000 a Who Let The Dogs Out, tahle klasa 5 minut před 13. připravená.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 1,5 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
4: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
5: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudebních novinek.

0: David Guetta společně s Asherem po 13. hodině. V úterý 21. července posloucháte Svátek, slaví Vítězslav a Vítězslava. Tak na ně nezapomínejte, pokud někoho tohoto jména v okolí máte, znáte, tak moc pozdravujte a my přihazujeme svátečníkům taky novinku od Baskar Mojo a Diskoteka. Po 13. hodině přihodíme ještě BB Rexu, Federica Skava a hned potom společně opět budeme rozvazovat jazyčisko. Ano, je čas na jazykolam a myslím si, že zase je na čase vybrat něco takového s větší výzvou, možná poslední dobou jsme to měli jaký lehčí, tak si dáme něco takového náročnějšího a myslím si, že to zase vyberu tak, aby jsme to zvládli všichni společně. Po 13. všechno připravený, takže jazykolam už si můžete začít procvičovat pusinu, za chvilku jdem na to.
1: Free Radio, hudební novinky, to co právě letí. Dý, sugar.

0: Nevaž se, rozvaž se.
1: No a jdeme si dát zase jedno z těch nejdelších slov, který vůbec máme a existuje. Ještě nějaký další se najdou, tentokrát to nebude nejkulaťoulinkatější, ale mám tu pro vás nejnevykrystalizovávatelnějšími. Tak zní to jako velká výzva, ale když to aspoň jednou dvakrát zvládnete za sebou, pak už ten jazyk ví přesně, co má dělat. Tak pojďme si to rozebrat. Vykrystalizovávatelnější, tak to můžete jako základ se mnou, vykrystalizovávatelnější, zase přehánějte i to dlouhý A, ono to pomáhá, vykrystalizovávatelnější a teď na začátek hodíte nejne a na konci hodíte my, takže nejne, vykrystalizovávatelnější my, nejne, vykrystalizovávatelnější my. Tak co? Jde to? Dře to? Funguje to? Já věřím, že to půjde. Klidně si to zkuste párkrát se mnou pomalej a ono to pak půjde. Nejnevykrystalizovávatelnějšími. Nejnevykrystalizovávatelnějšími. Už to máte? Tak můžeme zase několikrát za sebou. Výborně, tak já už zase koukám tady někam do stropu a jdeme na to. Nejnevykrystalizovávatelnějšími. Takže jenom jednou, jo? Tak zkusíme ještě. Nejnevykrystalizovávatelnějšími, nejnevykrystalizovávatelnějšími, nejnevykrystalizovávatelnějšími, nejnevykrystalizovávatelnějšími. No tak jako, trošku s odřenýma ušima dneska, že jsem se tak sekla. Víte, co mě vždycky jako nepomáhá vůbec? Když si v té hlavě začnu přemýšlet na něčím úplně jiným. Ano, když mi myšlenky lítají a nesoustředím se na to, co chci říkat. Takže soustředte se opravdu, přátelé, jenom na to slovíčko. Fakt to funguje, pak to řeknete krásně. Nejnevykrystalizovávatelnějšími. No tak stačí být jenom tady a teď, zkusit pořádně to slovo vyslovovat a ono to funguje. Nejnevykrystalizovávatelnějšími. Tak ať vám to, přátelé, jde a hlavně lépe třeba než i mě.
0: Nevaž se, rozvaž se.
2: Na mě nevykladuj, toto je jazyčisko.
0: Jazyková rozcvička.

0: Pilíčka si poštěkáváme na Free Radio, tak doufám, že nikdo na vás dneska neštěká. Naopak máte pohodu, lahodu a jak jsme tenhle hit poslali i někomu, kdo si užívá letní dovolenou nebo prázdniny, tak já myslím, že i v tomhle je cítit taková jakási letní atmoška. Rok 2000 jsme připomněli na Free Radio díky Bahamenovi a co dál, je tu Bangaranga. Bangaranga, Bangaranga, Bangaranga. Dáme si bulharskou daru, k tomu přihodíme Mekaj s můj bien. A do třetice klasika Tell Me Why. Preciosa Marvin a rok 1999, i tohle za pár chvil. Minutka nám zbývá do půl druhé a stejný čas do zpráv.
1: Lekce městské dopravy s Petrem Švancarou.
2: Víte, jak nejrychleji ze Žabovřesk do Heršpic? Přece 14.014. Impuls taxi 14.014. Kdykoliv, kamkoliv.
3: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
4: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pusťte k vodě. Dr. Max.
5: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Rádia.
6: Pěkné odpoledne. Zderadův sloup v brněnské Křenové ulici se dočkal obnovy. Kolem 12-metrové památky je lešení, na kterém v těchto dnech pracují restaurátoři. Práce zahrnují očištění sloupu, zejména odřas a lišejníků. Zároveň jej restaurátoři opraví a jeho povrch ošetří, aby byl sloup odolnější. Jaderná elektrárna Temelín na Českobudějovicku se snaží snižovat spotřebu vody. Loni spotřebovala k výrobě 1 MW hodiny elektřiny o 2% méně oproti dlouhodobému průměru. Další úspory má přinést modernizace úpravny chladící vody, kterou pracovníci elektrárny dokončí příští rok. Opilý český řidič kamionu v noci na dnešek způsobil v hornorakouské obci Rohr im Krémštál nehodu a z místa ujel. Policie ale 25-letého Čecha rychle dopadla a při kontrole mu naměřila 2,88 promile. Muž prozatím přišel o řidičský průkaz. Předloňský mistr světa v závodech silničních motocyklů ve třídě Moto 3 kolumbiec David Alonso povýší od příští sezony do královské Kubatory MotoGP. 20-letý rodák z Madridu podepsal víceletou smlouvu s Hondou. Zatím není jasné, za který z týmů bude nynější soupeř Filipa Salače v Moto 2 jezdit.
5: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
0: Aktuální komplikace stále kvůli nehodě v Černovické ulici za křižovatkou s Olomouckou, je to směrem do Husovic. Tady auto srazilo chodce a ještě stále se tam může tvořit nějaké zdržení, ale za půl hodiny už by to mělo být vyřešené, odklizené, kde aktuálně se tvoří nějaká kolona, nějaký delší provoz, tak tam je to právě i kvůli té nehodě, která navazuje na Olomouckou, tak na Křence už je vidět, že se to štosuje, nějaké pětiminutové zdržení, ale jinak by se Brnem a okolí mělo projíždět plynule.
5: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: 24 stupňů, tak je to v centru města Brna, tak nějak bychom měli mít i dneska odpoledne. O moc víc by to vyskočit nemělo, s tím, že dnes bude bez přeháněk. Převážně polojasná oblačná obloha, která se bude postupně zatahovat, ale k večeru se zase bude projasňovat. Zítra budou teploty velmi podobně jako dnes. Po ránu kolem 12 stupňů, přes den se dočkáme opět kolem 23 stupňů. Převážně polojasná oblačná obloha. Ve čtvrtek by pak mělo být tento týden nejchladněji, maxima kolem 21 stupňů. V pátek by se ale mělo začít oteplovat, na víkend až k 27.

0: Free Radio. Burza práce.
1: A jdeme hledat zdravotní sestru, bratra anebo šéf kuchařku.
0: Free job.
1: Hledá se zdravotní sestra nebo bratr, a to na odborné zdravotní výkony v domácím prostředí, pacienti všech věkových skupin, přátelské pracovní prostředí, požadavky, ukončené vzdělání na střední zdravotnické škole nebo vyšší odborné škole zdravotnické, odborná způsobilost k výkonu povolání všeobecné sestry, praxe u lůžka vítaná, řidičský průkaz skupiny B. Nabízí plný i zkrácený úvazek, zajímavou práci, která má smysl, náborový příspěvek 50 000 korun, služební automobil a nebo proplácení roční jízdenky MHD, flexibilní pracovní doba bez směnného provozu, stravenkový paušál 85 korun na den a taky 5 týdnů dovolené, spousta dalších benefitů. Více info na freeradio.cz/burza-práce.
0: Free job.
1: A hledá se i šéf kuchař a šéf kuchařka na vedení kuchařského týmu, příprava jídel a tvorba menu, objednávání surovin a administrativa, pracovní doba pondělí až pátek v čase 6 až 14.30. Požadavky, zkušenosti na pozici šéf kuchaře nebo zástupce šéf kuchaře, sledování moderních trendů v gastronomii, vedení a motivace týmu, orientace v hygienických pravidlech a BOZP, práce na počítači a základní nástroje Microsoft Office, co nabízí, plný úvazek, nástup ideální i hned, ranní směny od pondělí do pátku, víkendy převážně volné, moderní pracovní prostředí a zázemí stabilní společnosti, prostor pro vlastní nápady a kreativitu v kuchyni. I tuhle nabídku včetně kontaktu najdete na webu freeradio.cz/burza-práce.
0: Free job na Free Radio.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 59,90 za 1 kg. Česká šery rajčata keříková koktejlová 100 gramů za 5,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Nechte se unést na hřbetech bájných stvoření v Gala Show Kůň, pátý element. Zažijte toto léto show plnou akce, ohňových efektů, akrobacie a nádherných koní. Vstupenky získáte na ticketportal.cz. V ceně vstupenky získáte také celodenní program ve westernovém městečku Boskovice. Kůň, pátý element. Ve vybraných termínech až do konce prázdnin v Boskovicích.
4: Rusko stupňuje útoky na civilní cíle na Ukrajině. Ve válce, kterou rozpoutali Rusové v Evropě, už byly zabity 100 000 lidí, včetně dětí. Každý může přispět na pomoc. Přímo na účet ukrajinské ambasády UČSOB 304 452 700 304 452 700.
5: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 000 korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
0: Free Radio 107.

0: Free Radio. Novinky v kinech.
1: Na Free Radio se podíváme na to, jaký film nám vtrhl do českých kin a na který si tady můžete zajít. Věřím, že vás osloví jistě české komediální drama s názvem Mistryně. Monika má život, o kterém snila. Je úspěšnou lékařkou a čeká dítě ve spokojeném vztahu s Lukášem. Je ale opravdu šťastná. Když se po dvou letech potká s bývalým manželem Petrem, její nejistotu to jen prohloubí. Krátká schůzka se promění v dlouhou procházku letním Libercem, během které se začnou otevírat nezodpovězené otázky. Proč jsme se vlastně tenkrát rozešli? A co by bylo, kdybychom se rozhodli jinak? Skrze dialog a jemný humor sledujeme, jak se mezi nimi v nenápadných momentech, v dešti, v tramvaji, v parku, znovu objevuje blízkost. Režisér Bohdan Karásek natočil citlivé vztahové drama s Marií Švestkovou a Jiřím Havelkou v hlavních rolích. Free Radio doporučuje.

0: mi proč, tell me why, Precioso Marvin, možná tady se inspirovali od Irenky. Irenka, proč? Řekni mi proč. Za chvíli tu máme Felicia Nashaus a Walk With Me. Přidáme taky Pnau The Warning a novinku Tu Corazón. A s další novinkou zamíříme za Kešou, vaše oblíbený origami. Aspoň se to tak nějak ujalo i v našem Freeboxu, kde si tuhle písničku přejete. 5 minut před 14. hodinou pro vás ještě pozvání do kina a pokračujeme s tipy, kam vyrazit.
1: Free Radio, kam vyrazit?
2: Pěkné úterý, zveme vás dnes do divadla. Komedii Fichtl nabízí divadlo Bolka Polívky na letní scéně v amfiteátru na Kraví hoře ve 20.30.
1: Free Radio 107 FM.

0: přijít na workshop a užít si třeba džembe nebo vyrazit na babské hody, případně taky na prázdninovou jízdu Brnem s Free Radiem, tak tohle jsou přesně plány na tento týden a rozhodně jich nebude málo. Tipy, kam vyrazit na Free Radio už za pár chvil, k tomu přihodíme Pnautu, Corazon, Marlon Hofstadt a nebo třeba Robina Schulze a Sugar. Tak ať i vy si osladíte život, ať už si teďka dopřáváte svoje oblíbený kafíčko nebo něco jiného sladkého, dezertíček, tak my vám k tomu dáme i skvělou muziku. Pojďme se osvěžit tou nejnovější.
1: Free Radio. Hudební novinky. To, co právě letí. Elevator Boy.

0: pokazit.
1: A co takhle na další jízdu Brnem s Free Rádiem, která se pořádá už tento pátek 24. července. Sraz je v 19.30 na parkovišti před nákupním centrem v Králově Poli a vyrazit můžete nejenom na inlinech. Jestli preferujete kolo, skatey, longboardy, koloběžky, klíďo, píďo, hlavně doraste a užijte si super jízdu. Zhruba ve 20 hodin se vyráží, je to teda cesta centrem, to znamená, že si užijete trasu po městském okruhu, legendární oblíbená trasa a myslím si, že by to mohlo být fajn. Objedete hlavní nádraží, střed města a po hodině jízdy se vrátíte zpátky na místo startu. Důležité info, tehle jízdy městem Brnem nejsou žádný závod, rozhodně jsou zváni i začátečníci, i děti, kdokoliv, kdo by chtěl vyrazit, tak přizpůsobujeme se těm, kteří jsou spíš ti pomalejší, takže pohoda. No a pokud si nevěříte, radši byste měli nějaký chrániče, tak rozhodně je vemte sebou, to je vždycky dobře. No a helma pro děti je povinná, pro ty ostatní je sice doporučená, ale myslím si, že tak nějak cítíme všichni, že ta helma už by měla být nezbytností. Jinak cestou vám bude razit městská policie Brno, taky hudební doprovod a myslím si, že právě to, že můžete jet po silnicích a takhle v klidu a bezpečně, že to je jeden velký zážitek. Tak už tento pátek mrkněte na více info na našem facebookovém profilu Free Radio, kde máte odkaz i na událost v 19.30 nákupní centrum Královo Pole. Už tento pátek, těšíme se!

0: jeden z mála hitů, kde ani potřeba nějak moc zpěvu a ono to funguje. JD Plastic Dreams z roku 1998, kde se ale prospěvovat bude a já věřím, že se přidáte. To bude Jacksony, Rafaela Cara a Pedro. Přihodíme taky holandského divočáka Quintina. A hitovku Can't Bring Me Down doplníme taky Mesh a Be My Girl. Hey, baby! Tak ať je vám, přátelé, dneska do zpěvu, ať máte jenom pohodu s Free Radiem, teď jdeme na zprávy od Míši.
1: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Radia.
2: Pěkné odpoledne. Čtyřdenní festival brazilské kultury začne v Brně ve čtvrtek 30. července a jeho program se rozprostře na dvě náměstí. Kromě hudby a tance láká festival i na nedělní program pro děti. Zlatým hřebem Brazilfestu bude sobotní karnevalový průvod. Situace v Dyji pod Novými Mlýny se díky výměně vody zlepšuje, stále je ale hodnocena jako riziková. Riziko zhoršení stavu přetrvává především kvůli množství sinic v nádrži. V minulém týdnu tak v řece opakovaně uhynuly ryby. Hasiči přestali skrápět vodou požářiště částečně zřícené výškové budovy v někdejším baťovském továrním areálu ve Zlíně. Teplota pod sutinami opět klesla. Nasazeny však zůstávají drony, které s pomocí termokamer odhalují případná ohniska se zvýšenou teplotou. Likvidaci požáru, který hasí 13. dnem, však hasiči dosud neohlásili. Už 21. srpna se v pavilonu P brněnského výstaviště zahájí evropský šampionát volejbalistek. Ve skupině B se domácí hráčky postupně střetnou s Řekyněmi, Rakušankami, Srbkami, Ukrajinkami a Bulharkami. V zápase play-off se pravděpodobně představí i úřadující olympijské a světové šampionky z Itálie nebo aktuální vítězky Evropské volejbalové ligy ze Švédska.
1: Víme, kde to houstne. Doprava Free Radia.
0: Aktuální komplikace jsou hlavně mimo brněnské, mezi Křtinami a Březinou. Boural motorkář, na místě zasahují záchranáři a policie řídí dopravu Kyvadlově. Takže pozor, mezi Křtiny a Březinou, na to si dávejte pozor. Jinak, co se týče teď aktuálně provozu v Brně kolem 14:30, tak to houstne akorát v okolí Poříčí a Zvonařky. Tady je to pár minut zdržení. O něco hustěji je taky na Sokolové v Bohunicích. A na příjezdu po dálnici D1 od Prahy na Brno, tak od Popůvek počítejte s popojížděním až po 196. kilometr. Tady je to se zdržením zhruba kolem nějakých 20 minut. V opačném směru 201. kilometr od Vyškova na Brno a dál na Prahu. Po ten 196. tak tady je to taky se zdržením o něco kratším, zhruba do 10 minut. A na D2 tradičně na příjezdu do Brna od 3. kilometru i tady 5-minutové zdržení.
1: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: Víme, jak je teď. Je příjemná letní 25. K tomu více oblačnosti, teď aktuálně polojasno oblačno, může se i zatahovat, ale k večeru se naopak bude zase rozjasňovat. Zítra velmi podobný den jako dnes. Po ránu kolem 12-13 stupňů, přes den se dočkáme opět zhruba kolem 24, s tím, že té oblačnosti bude ještě víc než dneska. Spíš to vypadá, že odpoledne se úplně zatáhne. Ve čtvrtek pak může být o něco chladněji, maxima do 22 stupňů, s tím, že bude polojasno oblačno. Můžou tam být místy i nějaké menší přehánky. Od pátku se ale začne oteplovat a na víkend 27.

0: Free Radio. Lukyho vtípek. Lukyho vtípek.
1: Počkejte, počkejte, nikam nespěchejte, všeho do času. V zimě budeme vzpomínat, jak jsme v létě zadarmo chcípali vedrem.
0: Lukyho vtípek na Free Radio.

0: Rádio. Kam vyrazit?
1: Moravský Krumlov vás zve od pátku do neděle na Djembe Maraton, kde si budete moct užít nejenom tenhle zajímavý nástroj jako poslechem a užívat si různé koncerty, ale taky si to budete moct vyzkoušet. Netradiční festival World hudby a tance v tradičním čase 24. až 25. července, to znamená pátek a sobotu. Bude to v Moravském Krumlově v tamním Vrabčím Hájku, takové krásné prostředí, a tam si užijete tyhle speciální rytmy. Bude toho dost, dokonce se k tomu třeba přidá i sobotní ranní yoga, meditace, tady k tomuhle workshopu pro všechny věkové generace, kde si budete moct zkoušet hru na džembe, ale právě i to tancování. Dynamický drum circle pod vedením zkušeného lektora, nabídka různých workshopů na další nástroje, handpany nebo relax, úžasné solné jeskyně na kolečkách. No, je toho tam hromada. Myslím si, že kdo se chce tak trošku vyzenovat a hodit se do pohody a mít taky nějaký zážitek, tak tohle by se vám mohlo líbit. Myslím si, že džembe a vůbec různý další takovýhle nástroje tak nabízí spoustu takových jako exotických tónů, ať už z Afriky, nebo z Brazílie, nebo odjinud. Každopádně je to něco netradičního pro nás tady v české kotlině, tak proč to neskusit a nezažít. A rozhodně to bude nejenom zenová zahrádka, ale i docela divočina na tanečky. Takže Moravský Krumlov, přátelé, čtvrt, pátek a sobota džembe maraton.
0: Prý rádio, tvý brněnský rádio. Nevaž se, rozvaž se. Já rád játra, ty rád játra. Popokate peto. Mrně v Brně, vrní v Trní. Žiho brní brňavka. Trénuj s námi a mluv plynule. Každý všední den po 13. hodině. Nevaž se, rozvaž se.
2: Na mě nevyslážu, to je jazyčisko.
0: Jazyková rozcvička s Prý rádiem.
3: Hradní restaurace vás zve na Hrad Svojanov. Zažijte léto plné rytířů, šermířů a historických slavností. Vychutnejte si skvělé občerstvení a dopřejte si zážitek, který jen tak někde nenajdete. Přenocování přímo na hradě. Hrad Svojanov, místo, kam se budete chtít vracet. Více na svojanov.cz.
4: Dámy a pánové, v Aqualandu Moravia právě startuje filmové léto.
5: A co bude ve stejné Asii?
4: Filmoví hrdinové, speciální program a spousta letní zábavy. Zábava pro celou rodinu na tobogánech, atrakcích a v bazénech.
6: Limitovanou nabídku vstupenek najdete na goupejse.cz.
7: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 59,90 za 1 kg. Česká sherry rajčata keříková koktejlová 100 gramů za 5,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. Lidl, to se vyplatí.
0: Free Radio 107

0: kam vyrazit.
1: A kde se bude juchat, kde budou hody, kde si pro vás připravili krojovaná chasa, speciální tanečky a určitě i spoustu vína. No, babské a dětské hody budou v Šidbořicích. Šidbořice si připravili hody na sobotu a neděli 25. a 26. července. Zahájení ve 14.30 s tím, že to proběhne u místní hasičské zbrojnice. Odtud se přesouvá průvod k Orlovně, kde bude taky předáno hodové právo, tak jak to znáte i od nás z Brna. Pak Sokolovna, kde bude zábava pro děti, no a po 20. hodině to už bude zase zábava pro ty dospěláky. Takže hody, které budou takzvaně babské a dětské, takže určitě je spousta zábavy i pro ty nejmenší, no a večer pak pro ty starší s vínečkem. Tak vyrazte do Šidbořic tento víkend a my posíláme Sexy and I Know It. I pimp to the beat, walking down the street in my new freak, yeah.

0: Be My Girl, tentokrát v podání od Meš ve 14 hodin a 56 minut. Co dál? Za chvilku to tady roztočí. Getting Over You. A tahle partička v čele s Davidem Gettou, ale taky Chris Willis, Fergie, LMFAO, bude taky novinkový Serotonin. A těšit se můžete kromě na novinku od Jamese Hypa taky na něco staršího. Bum, bum, bum. The Other Brothers. Wejo, 3 minutky zbývají do 15. hodiny, snad je to i čas u vás v práci, kdy už máte hotovo a můžete vyrazit někam ven, kde je moc příjemně, kolem 25, úplně akorát, tak možná se chystáte někam ještě ven, možná někam si ještě zaplavat, tak ať si to moc užijete. Po 15. hodině pokračuje odpolední free party.
1: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudebních novinek.

0: a po 15. hodině na Free Radio pro vás připravený tentokrát loser, ať tu frajerskou jízdu, kterou jsme tady měli poslední dobou, trošku vystřídáme. Je to takový příběh, který za mě je spíš loserovský. Možná ho vyhodnotíte jinak, nechám to zatím otevřený a po 15. si řekneme, bude se to týkat umění a doslova takového neviditelného. James Hype, Serotonin jako novinka, je tady Keep Moving, připravená taky Ava Max, Diamonds Dance Floors, no a k tomu všemu si přihodíme i dnešní moudro a určitě zamíříme i třeba do letních kin.
1: Free Radio, hudební novinky, to, co právě letí. Dý, sugar,

0: frajer nebo loser?
1: Většinou to mývá mladěný spíš do toho pozitivna a říkáme si frajery, tak dneska tady mám takový příběh, který bych řekla, že je spíš jako lůzrovský. Zaplatit stovky tisíc za dílo, které není vidět. Ano, přesně tohle se, přátelé, stalo. Umělecké dílo, které mělo vzniknout v roce 2021, prodal ho italský konceptuální umělec Salvatore Garo, který své opravdu neviditelné dílo tak vydražil v aukci za 15 tisíc eur, tedy přibližně skoro 500 000 korun, přátelé. Kupující neobdržel žádný fyzický objekt, pouze certifikát pravosti a pokyny, kde má být dílo vystaveno. Garo, tenhle umělec, tvrdí, že jeho dílo není v uvozovkách nic, ale prostor plný energie a představivosti. Podle něj umění nemusí být hmotné, aby mělo hodnotu. Pro jedny geniální koncept, pro druhé možná takový nejdražší nic na světě. Nevím, jak vy se na tyhle takový speciální umění díváte, když přijdete do galerie, není tam nic a vlastně si pod tím máte představit, že je to prostor plný energie a představivosti. Ono by to bylo hezký, kdyby to takhle bylo jako vystavený třeba jenom v té galerii, ale jakmile za to někdo zaplatí 500 000 korun, tak to si říkáte, tyjo, ten na to asi má, no, aby platil peníze za nic. Každopádně za mě tohle umění teda úplně neuspělo, spíš tomu dávám palec dolů. Jestli vám se líbí, klidně to mějte dneska za frajera.

0: Nejvíce kultovních retro hitů v brněnském éteru si vylaď každou neděli po 17. hodině na 107 FM. Retro Party Free Radio.
1: Zpátečka Free Radio.
2: Zpátečka Freečka.
3: Now it is. It's the Outer Brothers. Back in the room. Ready to rock the world with the boom. So I hope you can stand the vibration. Cause we're about

0: opravu počasí a z muziky třeba Rose a Bruno Mars. Apacapaci a jedna taková jihokorejská vlastně, dá se říct, hra, kterou hrajou tam, když se chtějí trošku opít. No a vznikla z toho písnička. Dáme si kanadskou Carly Rae Jepsen a Beach House a do třetice. Novinkového norského DJ Kaiga společně s Khalid Griffin a jejich Save My Love. No ale chce před půl čtvrtou, jdeme mrknout na silnice.
1: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
0: Stále máme hlášenou jenom jednu komplikaci, a to mezi Křtiny a Březinou, kde boural motorkář, zasahují tam záchranné složky a policie řídí dopravu Kyvadlově. Tak pozor na to. Co se týče Brna, tak chce se mi říct klasická odpolední špička, ale taková ta prázdninová, takže to není až tak hrozný. Každopádně počítejte s tím, že se teď zdržíte hlavně v okolí centra, Poříčí, Zvonařka, Jihlavská, Ústředního hřbitova, Gajdoška a taky Sokolova v Bohunicích. Je to ale jenom do pár minut, maximálně kolem pěti. Klasicky taky na dálnici D1 se to teď touhle dobou štosuje na příjezdu do Brna, zhruba od Troubska až po 196. Hlášené to se zdržením kolem 15-20 minut. V opačném směru od Vyškova na Brno a dál na Prahu počítejte se zdržením od 201. kilometru, tam je to taky se zdržením zhruba kolem nějakých 10 minut a na příjezdu po dálnici D2 do Brna, tady se to štosuje zase od 3. kilometru. Počítejte s 5 minutami.
1: Dopravní linka Free Radio. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radio.
0: Dneska převážně polojasno, oblačno, s teplotami kolem 25 stupňů. Zítra by to mělo být, přátelé, velmi podobné, po ránu kolem 12 stupňů. Přes den se dočkáme opět zhruba kolem 24, s tím, že by ale odpoledne mělo být více zataženo než dnes. Tak dneska si užijeme sluníčko, zítra si zase příroda odpočine. Ve čtvrtek by pak mělo být nejchladněji tento týden, maxima kolem 22, ale už od pátku se začne zase oteplovat směrem ke 23 a o víkendu kolem 27. Pojďme za další muzikou na Free Radio, připravený Livingstone a Nightlight. K tomu přihodíme za chvilku taky dnešní moudro. A podíváme se za naším už docela známým Maxi Jedlíkem Jaroslavem, co zase pokořil a za jaký čas, dozvíte se.

0: chytřejší než rádio. Buď chytřejší než rádio.
1: A už jsme tady dneska mluvili, nebo dneska víckrát už jsme tady na Free Radio mluvili právě o Maxi Jedlíkovi, kterýho už znáte se tady Free Radio, a to je Jaroslav Němec. Tenhle pán opět vítězil v nějakém pojídání něčeho velkého na nějaký čas. Co to bylo tentokrát? Bylo to na Burger Street Festivalu v Litomyšli. Tam si zajel dát si megaburgery. A megaburger, ten zase ze šesti soutěžících spořádal nejrychleji. No, nevím jak vy, přátelé, ale když se dívám na obrázek megaburgeru, což vypadá jako v podstatě takový obrovský tác, to ani není talíř, to je v podstatě fakt jako tác velkého chleba. No není houska, to je chleba, ve kterém je všechno možné, co tam má být. Maso, okurka, ováčka, hořčice a tak dále a tak dále. Fakt to nevypadá úplně jako houska, spíš bych řekla jako bochník chleba. A tohle, prosím pěkně, pan Maxi Jedlík spořádal. Vždycky tak jako upozorňuji na to, že Jaroslav Němec není žádný velký silnější muž, naopak vypadá stále šlankovně, a poté, co snědl tady tenhle bochník chleba alias obrovský megaburger, tak vypadá, že je pořád stejný. Nevím, jak to dělá, možná by měl tady k tomu pojídání a tady k těm soutěžím přidat i svůj takový recept na štíhlost, protože toho spořádá každý rok hodně, hodně moc za krátký čas a zároveň pořád vypadá dobře. Takže Jardovi gratulujeme ke spořádání megaburgeru, věřím, že má boule za ušima ještě dneska, no a posíláme k tomu další hity. Chutnat nám bude třeba z Romano Sapienza a Takata.

0: ho zahrát od pondělí do čtvrtka po 17. hodině. Freebox Free Radio.
1: Hele, Impuls Taxi má číslo 14014.
2: Na co číslo? Stáhni apku Impuls Taxi a už jen ťukneš, objednáš a hned vidíš cenu a sleduješ, jak se řidič blíží.
1: Super, tak si co chápe, že žijem v apkách.
2: Jasný, Impuls Taxi Brno. Pro Geronty Old School Dispatching 14014 a pro nás nová apka. Prostě easy ride? Jo, a apku najdeš na Google Play i na App Store.
3: Jedinečná akce v Tetě. 1+1 zdarma na všechny řasenky v libovolné kombinaci. Maybelline, Dermacol, Miss Sporty, Wet n Wild a další. Nebo objevte slevu 40% na značky Nivea a Labello. Více na tetadrogerie.cz.
4: Pokaždé, když nakupujete, ceny jako na houpačce. Nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů. Ale ne v Lidlu. U nás zaplatíte díky cenám v klidu za nákup vybraných produktů o 87 korun méně než v Penny. Lidl, to se vyplatí. Srovnáno dne 15. července 2026. Pro více informací navštivte Lidl.cz.
5: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
6: Odpolední Free Party na Free Radio.

0: Rádio. Kam vyrazit?
1: A pojďme se podívat do letňáku, když jsou teďka takové příjemné letní večery. Dneska pro vás mají nabídce dvě promítání. Jedno je Odyssea, což je jeden z těch nejnovějších filmů, který je hvězdně obsazený, akční, dobrodružný, historický. No ta klasická Odyssea, tak jak to znáte od Homéra, akorát to bude samozřejmě v takovém americko-britském podání. V 21 hodin dneska promítají ve Skalním Janáčku. Pokud byste rádi vyrazili na něco jiného, tak v 21.30 letní kino Brna středu nabízí historické drama s názvem Potopa. Pozor, tenhle film je docela vysoko hodnocený, 82%, tak to zní jako docela jako slušně. Je to česko-slovensko-polsko-belgická koprodukce. No a film Potopa vypráví příběh z Československa z roku 1980. Mara je 15 let a touží se stát pilotkou a opustit vesnický život. Jak to pokračuje, přátelé, dozvíte se dneska večer, pokud vyrazíte do letního kina Brna středu. No a když si dneska už máte jiný plány, tak třeba zítra můžete vyrazit přímo na Přehradě do letního kina Hříbek, kde budou promítat animovaný film Shrek 2. Odyssea, která bude dneska ve Skalním Janáčku, tak zítra znova v 21. No a DJ Ahmed, tak ten bude v letním kině Brna středu taky zítra v 21.30. Tak něco vyberte, přátelé, já si myslím, že aspoň jeden letňák za ty letní prázdniny by se měl uskutečnit, ať si užijete tuhle takovou speciální zážitkovou večerní jízdu.

0: tohle byla novinka Kygo Khalid Griffin ve spolupráci s názvem Save My Love. V 15 hodin 57 minut pro vás sladíme další hodinku odpolední free party. Co to bude? No za chvíli třeba ty jesto. Tepat to tady bude společně s Gabry Ponte a Mockingbird. Přihodíme za chvíli i novinku. O tu se postará Kaskáda a Utopia. A po téhle tepačce přihodíme i zpátečku z roku 2002. A já myslím, že všichni umíme a známe tuhle kečupovou písničku a možná si vybavujete i ten taneček, tak pokud ho znáte, trsněte s námi. Las Ketchup a tahle španělská sesterská trojice nebo čtveřice, které šéfoval dokonce i tatínek, tak všichni tyhle talenti dohromady v hitu Las Ketchup, Ketchup Song. Tohle je všechno přebude připravený po 16. hodině a co dál? Třeba remix.
1: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudebních novinek.

16. hodině posloucháte odpolední Free Party na vlně 107 FM. Připomínám, dneska svátek Vítězslava, tak přejeme dnešním oslavencům všechno nejlepší. Vy z vás, kdo máte 21. července narozeniny, tak i vám samozřejmě přejeme všechno nejlepší. No a pokud jenom tak si užíváte úterní odpoledne, ať už před práci, po práci nebo prázdninový den, tak ať ho máte co nejpohodovější. Za chvíli tu pro vás budeme mít to nejnovější. Vice SK a Memories, bude Steve Aoki, Gigi D'Agostino. No a k tomu, aby ten den měl ještě větší šťávu, tak přihodíme taky zremixovaný kousek, tak na ten se já těším, těšte se taky. Free Radio, hudební novinky, to, co právě letí. Elevator.

0: Hudební kavry a remixy. Kavry a remixy. Na Free Radio.
1: Kavry a remixy, další oblíbená věc, kterou tady na Free Radio zbožňujeme. Prostě předělávky různých našich hitů, třeba Avicii For a Better Day, co? Švédská, skvělá hitovka. Takhle to zní v originále, takhle to znáte od nás Eteru Free Radia a takhle si to taky můžete přát třeba ve Freeboxu pro lepší den. No a já tu pro vás mám předělávku toho hitu, tentokrát od DJ Kašmíra. Tak pojďme na to právě teď. DJ Kašmír a For a Better Day remix.

je, přátelé, zremixovaný Avicii For a Better Day, tentokrát v podání DJ Kašmíra. A co nás čeká dál po téhle zremixované hitovce? Pošleme to nejnovější, je to Kaskáda Utopia, k tomu přihodíme Showtika anebo Las Ketchup.

0: Free Radio. Kam vyrazit?
1: Pěkné úterý, zveme vás dnes do divadla. Komedii Fichtl nabízí divadlo Bolka Polívky na letní scéně v amfiteátru na Kraví hoře ve 20.30.
0: Zpátečka Free Radio. Zpátečka Frička. 2002.

0: Dokonale postaráno. Bezpečné sedmimístné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
1: Už tam budem?
2: Nech toho!
1: Raději už tam budem?
2: Přestaň! Štěl mě vedro!
3: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
4: Víme, kde to hostne. Doprava Freeradia.
5: A dobré zprávy ze silnic, aspoň co se týče mimořádných událostí, tak nemám hlášený žádný komplikace. Akorát odpolední špička v Brně, to znamená, že to je husté tak, jak jste zvyklí. Hlavně kolem Poříčí, Zvonařky, Křenové, ale taky na Gajdošce. Vidím, že o něco pomalejší provozy je taky kolem Ústředního hřbitova, na Kníňčské docela dlouhá kolona i v Bohunicích v Sokolové. Tak na těchto místech počítejte se zdržením pár minut. I na příjezdu do Brna se to štosuje od Troubska až po 196. kilometr. Tady počítejte se zdržením zhruba kolem čtvrt hodiny. A na dálnici D2 ve směru do Brna zhruba od 3. kilometru 5-minutová kolona.
4: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
5: Tak nejteplej už dneska bylo kolem 25, teď máme kolem 24, s tím, že je převážně polojasná oblačná obloha, jak to vypadá pro následující dny, tak zítra velmi podobně, mělo by být po ránu kolem 12-13 stupňů, přes den maxima do 24, opět převážně polojasná oblačná obloha, s tím, že odpoledne se pak úplně zatáhne. Ve čtvrtek by mělo být nejchladněji, maxima do 22, s tím, že po celý den bude polojasno oblačno, v pátek se pak začne trošku už oteplovat, 23 a na víkend slibují meteorologové 627 stupňů. Na Free Radio pokračujeme v odpolední Free Party, teď už se Switch Disco a Sleep Tonight a za chvilku se společně podíváme třeba za vědci z Mendelovy univerzity.

0: Free Radio. Lukyho vtípek. Lukyho vtípek.
1: Víte, jakou mailovou adresu má maďarská sova? Pište si hu.hu/hu.
0: Lukyho vtípek na Free Radio.

Pojďme se podívat za věci z Mendelovy univerzity. V Brně ti začali hledat genotypy hrachu, které lépe odolají původcům kořenového vadnutí. Choroba výrazně snižuje totiž výnosy plodiny bohaté na bílkoviny. Během pětiletého projektu chtějí určit konkrétní geny a znaky spojené s odolností. Výsledky mají pomoci jejich šlechtitelům při vývoji nových odrůd, které se lépe přizpůsobí měnícím se klimatickým podmínkám. Tak tohle si myslím, že je krásný odkaz Mendla a právě na Mendlově univerzitě hrášek, to je skvělý, že se tomu věnují a ještě skvělejší je to, že se snaží přizpůsobit další hrášky tomu, aby zvládaly tady tyhle ty hrozný horka a šílený sucha. No, tak uvidíme, kam to dopracují, držíme na ten pětiletý projekt palce a posíláme další hity. Je tu Klas a

0: Freebox Free Radia.
1: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Akční nabídku přináší Autopalas Brno. Autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
2: Dámy a pánové, v Aqualandu Moravia právě startuje filmové léto.
3: A co bude ve scénáři?
2: Filmoví hrdinové, speciální program a spousta letní zábavy. Zábava pro celou rodinu na tobogánech, atrakcích a v bazénech.
4: Limitovanou nabídku vstupenek najdete na goupejse.cz.
5: Přemýšlíte, kam v létě s rodinou na nezapomenutelný zážitek? Přijměte naše pozvání na gala show Kůň pátý element. Mýtický příběh naplněný akcí, ohňovými efekty, s novou hudbou a souzněním s koňmi. Lístky si rezervujte již nyní na ticketportal.cz. Kůň pátý element. Lepší než dovolená u moře. Již nyní ve westernovém městečku Boskovice.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 59,90 za 1 kg. Česká šery rajčata keříková koktejlová 100 gramů za 5,90. A prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Free Radio 107 FM. Právě teď tě hrajeme.

Brnem, Brnem a Brnoží je festivalem uprostřed a už zítra si, přátelé, v rámci tohohle festiáku, který probíhá celé prázdniny v létě, můžete užít taneční workshop a tanečky přímo pod širým nebem. A to s lektory, kteří vás to naučí. A co? Naučí vás salzu, ale taky třeba bachatu, reggaeton, merengue, brazilskou sambu. Kde to bude? Bude to v Brně přímo v parku na Moravském náměstí. Úplně gratis workshop i se závěrečným koncertem, na který potom budete samozřejmě pilovat to, co se naučíte. Kubánská salza a další tance budou pod vedením Martiny Kočkové, lektorky ze skupiny Euphoria Dance Brno. No a následovat tady po tomhle workshopu všech možných latinoamerických tanců, tak bude tančírna, kterou rozjede DJ z Cuban Up, a na závěr koncert kapely Saber Latino. Tak tohle je program, který roztančí, věřím, celý park Moravské náměstí už zítra ve středu 22. července. Začíná to v 18 hodin, salsa, tančírna, a ve 20 hodin potom kapela. Tak já myslím, přátelé, že tady se toho hodně naučíte a že si to hodně užijete. Navíc bude příjemně, žádný čtyřicítky, to doufám, že už se nevrátí to, co bylo na konci června, ale teď bude příjemných 23 stupňů, takže si myslím, že to, že se zapotíte, to bude fakt jako jenom příjemný stance a nebude to nějak jako ubíjející. Tak zítra, přátelé, Moravák od 18 hodin, moc si to užijte, pořádně tam protočte, chce se mně říct nějaký kubánský piruety, ale tak to se říká si jinak. Uvidíte, zítra se naučíte. Teď už Lady Gaga na Free Radio, Stupid Love.

0: novinka na Free Radio Cascade a Meet Again v 16 hodin 55 minut.
1: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
2: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 1,5 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
0: Minutek před 17. hodinou už vítáme Lukáška na značkách krásný. Ahoj.
6: Ahoj, úplně přesně. Pár minutek před, sedí mi to taky.
0: A já musím zase pochválit, po nějakém čase Lukáš dorazil na kole a mně se to hrozně líbí, že něco děláš i jako pro sebe, pro vzduch tady v Brně.
6: Ano.
0: A pro všechny tak nějak.
6: Ano.
0: No.
6: V podstatě, když já nejedu autem, tak ulevím dopravě celému Brnu. I nervový systém ostatních řidičů samozřejmě.
0: A hlavně sám sebe. No, ale pojďme se teď povinovat něčemu hrozně důležitému. A to
6: nesmírně až vesmírně
0: ano,
6: důležitému.
0: Dneska totiž má narozeniny výjimečná osobka, důležitá osoba nejenom pro náš tým Free Radia, ale taky pro posluchače, posluchačky, obzvlášť pro ty, co poslouchají v neděli mezi 17. a 20. retro party, protože bez téhle osobky, pojďme si říct, retro party by nebyla. A Markétka Hoďková má dneska narozeniny.
6: Všecko nejlepší!
0: Hodně štěstí,
6: zdraví!
0: Check it up. Hodně štěstí, zdraví!
6: Check it up.
0: Hodně štěstí, milá
6: Markétko! Hodně štěstí, zdraví!
0: Ať žiješ, máme tě moc rádi! Takže přátelé, Markétka má dneska narozky a my jsme si říkali s Lukem, tyjo, jakou písničku, jakou dáme. A teď já mám nějaký tip, Lukin má nějaký tip a tak jsme se shodli, že to nebude jeden dáreček, jedna písnička, ale budou rovnou dvě. Takže ode mě píseň, o které vím, že Markétka ji máme tak jako obě dvě rádi, tak je to Eden Foye a Galileo Galilei, taková pohodička. A následovat potom, a to je Lukyho zase, jako si můžeš představit.
6: A já tam posílám Hands on Me od Becky Hill. Já myslím, že Markýza to má ráda a jelikož jsem ji nenapsal k svátku, tak aspoň dneska tahle písnička.
0: Tak, přesně. Takže Markétko, užij si svůj den, užij si tady ty písničky, které jsou jenom pro tebe. Jsme rádi, že tě máme. No a posluchačky jsou taky šťastný, že?
6: Já myslím, že kdokoliv, když slaví narozeniny, tak je to hezký okamžik.
0: Jdem na to!

0: Box na Free Radio.
1: Ve stejném čase jako obvykle 4,5 minutky po 17. vás zdraví moje maličkost Lukáš Bartl. Krásné odpoledne fríčkaři. Krásné odpoledne všem, kdo ladíte dneska Free Radio, ať už dnes dopoledne, odpoledne nebo právě teď odpoledne a na večer Freebox s Lukinem. Je to úplně jedno, důležité je, že jste aspoň na okamžik zvolnili tempo a zaposlouchali se do naší muziky. Na startu Freeboxu to bude dneska muzika Johna Summita. John Summit odpálí dnešní songy na přání. Odstartujeme to se skladbou Shades of Blue, je to celkem nová záležitost z letošního roku a potom, aby se nám to hezky rozproudilo, jižní muzika, špetka Itálie v podání skladby Mezzo Rotto a samozřejmě Alessandra Amoroso. Takhle krásně začíná dnešní Freebox, já jsem rád, že ladíte, užívejte si pohodičku na fríčku a pokud byste chtěli zasáhnout svým songem, svým přáním nebo svým věnováním, tak využijte telefon 790 107 107, studio@freeradio.cz, sociální sítě a taky samozřejmě naši aplikaci. Hezké odpoledne.
0: Free Radio, hudební novinky. To, co právě letí.
2: Ty, Sugar?

Já bych řekl, že dneska je opravdu nádherné odpoledne, když tak koukám tady za studia Free Radio z toho okna ven, tak svítí sluníčko, příjemných 24 stupňů Celsia tady v centru Brna. Co víc si přát? Co víc si přát? Užívejte si léto, užívejte si prázdniny úplně na plný pecky, nejlépe k tomu taky Free Radio, možná i to na plný pecky. To už nechám na vás, podle toho, kde se nacházíte, samozřejmě v kanceláři mezi kolegy to úplně nepůjde, ale takhle třeba když jste v autě sami, tak neříkejte, že si to někdy jako trošku jako nezesílíte, no. To dělá přece každej. A teď můžete opět zesílit, protože nás čeká spolupráce Aaron Čupa a Little Sis Nora. Je to strašně známá dvojce, ano, je to brácha za ségrou a my si teďka dáme jejich skladbu, kterou vybíral Zdeněk. Podpis, já to řeknu tak, jak to napsal, Zdeněk z Prahy. Zdeňku, děkujeme za pozdrav. Ahoj, opět zdravím. Dneska vyberu, myslím, že se to jmenuje trombon. Je to pro všechny, co potřebují zvednout náladu. Zdeněk z Prahy. Ale už jenom takhle jako ten humor v tom vzkazu je. Takže Zdeňku, já doufám, že nálada půjde jenom nahoru a že možná i ta písnička dneska zvedne náladu těm, co ladí Freebox a co poslouchají Free Radio. Děkujeme za výběr. Aaron Čupa, Little Sis Nora, This is trombone.

0: Hnedka navážeme dalším kouskem, ten už objednával Marek, pánové zatím teda vedou, první objednávka Zdeněk z Prahy, teď už Marek podepsán jako Marek Brno, Maro, zdravím tě, ahoj. Mara napsala krátký vzkaz, hezké odpoledne, zdravím Frýčko, mohl bys Lukášku náš zařadit do playlistu co nejrychleji zpátečku Let It Rain, ladíme tě právě v autě, tak jak si říkal, ano, občas jezdím tak jako loket z okna a neřeším H, však už víš, protože je prostě léto a tak to má být. Díky, mějte se krásně a všichni užívejte Marek Brno. Marku, posílám tam Let It Rain, jak napsal tady EPSko, ještě Mara k tomu vzkazu. Třeba to s tím počasím něco udělá. Je pravda, že spousta lidí si užívá krásné slunečné počasí, ale je i určité procento, a není to malé procento lidí, co by si přálo aspoň trošku deště a trošku vláhy. Teď vláha na 107 FM, Let It Rain, E17.
1: Zpátečka Frýnádia. Zpátečka Frýčka. 1995. 1995. 1995.

0: Největší porce hitu na přání, ať už je to novinková věc, ať už je to zpátečková věc, ať je to věc k narozeninám, jako naše Markétka, nebo taky třeba k svátku. Vítězslava dneska slaví svátek, takže já bych rád popřál všem, ke všemu, co rádi slavíte, ať už jsou to výročí, ať už jsou to úspěchy v životě, ať už jsou to jubilea, ať jsou to narozky, svátky a tak dále a tak dále. Takže gratulace ke všemu, ke všemu, k čemu se gratulace hodí, a k tomu všemu ještě teď další objednávky, které vybíráte vy sami. Takže prostor pro telefonní linku Free Radia a já se ptám, kdo pak je tam. Halo, halo.
1: Ahoj, tady Alenka.
0: Alenka, není možný. Není možný, normálně nevěříme po tolika letech. Alčo, jak se máme, jak se daří?
1: Krásně, skladám básně, vyším prádlo.
0: No a teď tam něco chybí? Mám ráda sádlo, třeba. Mám se krásně, skládám básně, věším prádlo, no a teď tam nemáš tam konec, ne? Tak něco?
1: Chybí mi žádlo.
0: Co švihadlo, jako že jsme...
1: No,
0: výborně, hele, tak tohle necháme na někoho jinýho, radši. Nebudem se pouštět do žádných komplikací a dáme si písničku. Ty máš dneska chuť a náladu na Linkin Park, dopadlo to na rychlejší kousek A Light That Never Comes. Já se zeptám Linkin Park, hele, moc často to nehrajeme, doufám, že budeš mít z toho radost, a zeptám se, pro koho vlastně posíláš ty tuhle skladbu?
1: Tohle vydělat jsem udělí při hrtanku. David Aliáš Čimáček, a všem, co poslouchají, hlavně tobě, a ráda jsem tě slyšela.
0: Já taky,
1: všem,
0: já taky.
1: To
0: počkej, ty jsi říkala, Miláček Davidek, jako při hře tanku paří tanky, jo?
1: Je jasný, že jo.
0: Paří, ježiš, hele, víš to, že to není jako hra pro holky? Já jsem měl takový strašně krásný for, jak jedna přítelkyně si prostě furt stěžuje, ty furt hraješ jenom tanky, a on říká, tak pojď sem, tak já se zahraju s tebou. Kočka k němu sedla a po 3,5 hodinách měli vybranou barvu tanku. Měj se krásně, ahoj!
1: Ty tež, ahoj, já děkuju, pa.
0: Čau. Hrajeme podle tebe Freebox. Jasně, že tanky můžou hrát i holky, že jo, ale holky jako radši růžovej tank.

0: A je to tady, půl šestka, přátelé. Sotva jsme odstartovali Freebox a už máme hnedka první půl hodinku pryč. 17. hodina 30. minutka před námi, dopravní informace a taky počasí. Za okamžik pokračování Freeboxu, kde se objeví například Bestiale, Eiffel 65. Jako další má tady na starosti písničku Jiřinka. Jiřinka napsala, že by chtěla pro svoji rodinu a pro svoje vnoučátka zahrát Beyoncé, Jay-Z, Crazy in Love. Jsou to totiž crazy děti a prostě chcou crazy muziku. Děkuji za zahrání, je to i pro vás do rádia za to, jak nám hezky hrajete. S pozdravem Jiřinka. Tak Jiřinko, okamžitě posíláme. A hned na Crazy skladbu Crazy in Love naváže horká novinka Run Run River, spolupráce Alok, Stick Figure a taky David Guetta. Takhle krásně bude vyhrávat úterní Freebox na 107 FM. Za okamžik pokračujeme, tak jak jsem slíbil, s ukázkami muziky. No a teď rychlý pohled na silnice. Je tu doprava.
1: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
0: Odpolední špička ještě před hodinkou ukazovala velmi ostré drápky, pomalinku se nám ta doprava uklidňuje, pomalinku se nám to sklouzává zpátky do prázdninového provozu. Velké nejdelší kolony jsou pryč, stále ještě očekávejte komplikace v okolí Modřic, v okolí dálnice D2 a na dálnici D1 další problémy. D1 194. kilometr ve směru na Ostravu, je to u sjezdu na Vídeňskou ulici. Tady blokuje v koloně levý pruh nepojízdné obytné auto. Počítejte se zdržením a s možnými komplikacemi. Tak jak jsem říkal před chviličkou, komplikace příjezd do Brna po dálnici D1 ve směru od Brna, no a také křížení D1 D2, takže v této oblasti rozhodně očekávejte zdržení a komplikace. To stejné spojení Chrlic a Modřic od Vídeňské dál potom směrem na Olympii. Tady vidím velmi silný provoz, takže v Modřicích očekávejte komplikace a silnější kolony. Kratší kolona ještě aktuálně na Zvonařce, minimálně 3 až 5 minutek tam ztratíte, ale další kolony už nahlášené nejsou. Potom jenom standardně Kněžská ulice a na Kněžské, to aktuálně v těch dvou úsecích vypadá na 3 minutky, 3 až 5 minut. A jste zatím problémem. Tolik, který je aktuální dopravě, vypadá to celkem dobře. Já vám popřeju šťastnou cestu, bezpečný dojezd. Pokud možno klidnou jízdu přes Brno a pokud byste měli jakékoliv další informace, využijte naši aplikaci nebo dopravní linku.
1: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: Počasí aktuálně nádhera. Já jsem se tady nad tím rozplýval už někde na začátku Freeboxu. Zkrátka sluníčko svítí k tomu 24 stupňů Celsia, nebo aspoň Brno hlásí aktuálně 24. Tak si myslím, že to je nádherné počasí. Doufám, že si ho užíváte. Večerní teploty v Brně okolo 19 stupňů Celsia. Vypadá to, že večer a noc bude bez deště a bez přeháněk. Přesto ale noční teploty půjdou rychle dolů. Nejnižší noční teploty dnes v noci okolo 12 stupňů. Zítra očekáváme během dne oblačnou oblohu, večer více oblačnosti, teplotní maxima 23 až 24, podobně vlastně jako dneska, a zítřejší noční teploty opět na 12 stupních.
1: Free Radio, Free Radio, tvoje denní dávka energie na 107 FM.
0: Bestiale. Bestiale, ano, spojení Loredana Beret a taky Eiffel 65, právě teď 4 minutky po půl šesté, Freebox pokračuje.

si na Free Radio hrajeme od 17 do 20 to nejlepší z retra. Buď u toho! Dobrý energii. Energii s tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107 FM.

0: Koukám tady na hodiny, hodiny jako u hodináře, za 2 minutky už máme 6:45 a máme tady další objednávky, které putují k vám do práce. Bohužel v tuhle hodinu ještě většina nebo spousta fríčkařů musí makat a musíte pracovat a vytvářet hodnoty nebo zkrátka makat, abyste měli chechtáky a pak se mohli chechtat hezky. No tak ať vám to hezky utíká v práci, ať máte těch jásátek 15. potom co nejvíc. Mám tady pozdrav, který posílá to Leoš a Leoš napsal, můžeš prosím tě zahrát k nám na firmu do Modřic něco od Pitbulla, prostě něco divokýho a něco tanečního. Ještě tam prosím tě vyřiď, že to je pro Janu. Jana, ať není protivná, nedá se to... Jo takhle, Jana, ať není protivná, nedá se to vydržet celý den a Adam, ať laskavě maká, to by nám taky pomohlo. Super od Polko i k vám na fríčko. Luke, díky moc za songy a mějte se. Jo, je to tak, mějte se, Leoš, pak ještě nějaký smajlíky a tak dále. Takže já moc krát děkuji za tenhle pozdrav. Něco o Pitbulla, něco divokýho, něco letního samozřejmě připravíme. Zdravíme všechny do Modřic.
1: Přátelé, zveme vás na letní scénu našeho divadla.
2: Prožijte příjemné letní večery ve společnosti výjimečných hereckých osobností. Divadelní představení a koncerty pod širým nebem na letní scéně divadla Volka Polívky. Těšíme se na vás v amfiteátru na Kraví hoře v Brně. Vstupenky zakoupíte v pokladně divadla a na www.divadlovolkapolivky.cz.
1: Pršet nebude. Váš Volek.
3: Lekce městské dopravy s Petrem Švancarou.
4: Víte, jak nejrychleji ze Židení z do Králova pole? Přece 14.014. Impuls taxi 14.014. Kdykoliv, kamkoliv.
5: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
6: Hrajeme podle tebe Freebox. Mr. Worldwide.

0: Free Radio.
1: Největší porce je písniček a hitů a různých petard na psání, to je Freebox na 107 FM, který pro vás vysíláme pravidelně ve stejném čase od 17. do 20. hodiny, a to od pondělí do čtvrtka. Krásné odpoledne a dobrou náladu přeje od mikrofonu Lukin, mám už tady další kousky a další přáníčka. Já jsem vždycky říkal, pokud máte jakoby jakýkoliv dotazy, tak to posílejte směrem sem k nám do studia Free Radia.
2: Mami, a co je to coura?
3: Já!
1: Dáme si další kousek, před námi tedy mezi ostatními dotazy a objednávkami také spolupráce Ella Henderson a Rudimental. Napsal mě Milan, že by potřeboval trošku zrychlit tempo. Lukine, ladím, ale je to nějaký utahaný. Dej tam něco od Rudimental nebo od Sigmy, výběr nechám na tobě, hlavně ať se to trošku rozjede. Zdravím fríčkaře, zdravím ty makáče do Modřic, taky zdravím svoje sourozence a všechny, co ladí tuhle betelno stanicu. Měj se super, Milan. Milane, krásný vzkaz. Samozřejmě Alaba je úplně výborný. Výborný song, jak říkal Milan, něco rychlého a něco mezi Rudimental a Sigmou. Vybral jsem záměrně tuhle pecku a posílám to taky pro Lokiho. Loki to miluje, tak tady Alaba, Free Radio.

0: muzika, jedeme dál, za 5-6, není čas ztrácet čas, před námi například Sony Fodera a taky Hajla. Only thing that matters. Další kousek je tady je to objednávka na zpátečkovou muziku. Dušan píše, můžu taky jednu, co takhle, Where Are You od Pufendorf. Když takto zahraj pro moji rodinu, tak i pro vás do rádia a pro lidi, co si pamatujou dobu, kdy to frčelo. Zdarec Dušan, Dušane, moc krát ti děkuju. Pufendorf, Where Are You, to už je nějaký pátek zpátky. Ale díky tomu, že hrajeme zpátečky, můžeme si to vychutnat i tady na Free Rádiu. Jako další v rámci úterního Freeboxu na 107 FM tak je skladba Happy Alone, Matrix and Future Bound. Ať už jste doma nebo v práci nebo na cestách, díky moc, že ladíte Free Radio 107 FM. Lukin zdraví od mikrofonu a do 20. večerní se budu starat o to, aby vás muzika bavila. Hrajeme na přání, hezké odpoledne.
1: Free Radio 107 FM.

0: Freebox na Free Radio.
1: Pokračování úterního Freeboxu na 107 FM právě teď. Za námi zpátečkový hit, tedy Puffendorf, Where Are You. Posílám všem, co tu dobu pamatujete a všem, co to máte rádi. Třeba například můj kamarád Mates, ten vždycky říká, když si na mě vzpomeneš, tak mi zahraj Where Are You. Tak teď jsem si na tebe, Mates, vzpomněl, tak pokud bys náhodou poslouchal, tak i pro tebe Puffendorf a Where Are You. Teď už skoro 5 minutek po 18. hodině další objednávky. V playlistu Free Radia byla slíbená spolupráce Matrix Future Brown Happy Alone. Ta zůstává, ale mám ještě předtím jedno krátké přáníčko, které posíláte do naší aplikace. Zdraví Michal Bajkeros, dneska bych chtěl nechat zahrát Mikolas Trips Hard to be Humble. Je to pro všechny rozvozáky, taky pro Karla, pro Culdu a pro jeho Aničku a pro ostatní posluchače a posluchačky, kteří mají naladěno. Díky, napsal Michal. Tak Michale, moc krát děkujeme. Na startu další freeboxové třetiny, tedy Mikolas a Trips Hard to be Humble, k tomu Matrix and Futurebound, Happy Alone a další muzika na vaše přání. Free Radio přeje pohodové odpoledne.
0: Free Radio. Hudební novinky. To, co právě letí.
2: Elevate.

0: 18. hodina, 18. minutka a za námi petarda Need You Now, hudební výběr přímo od Fríčkařů, mám tady krásný pozdrav. Cože, zaslechl jsem v éteru něco jako Sigma, tak OK, pojďme do toho. Vybírám tady novinku Need You Now. Zahraj pro ženu Haničku, pro sestru Danču, pro kolegu a kamaráda z práce Ríšu a taky pro tebe, Lukine, a pro všechny, kdo ladí Free Radio. Zdarec! Mějte se krásně, Patrik. Patrikovi moc krát děkujeme. Já, Paťo, díky za Sigmu a profesora Greena Need You Now. A teď už po Patrikovi další objednávka, která nebude z našeho studiového e-mailu ani z naší aplikace, ale bude to přímo z telefonní linky. Telefonní linka volná. Kdo je tam? Halo, halo.
1: Zdar, tady Pavel.
0: Pavličku, já tě zdravím. Čau, čau, čau.
1: Já tebe taky, příteli.
0: Jak se ti, prosím tě, vede, jak se máme?
1: Blbě. To je začátek pracovního týdne, konec je v nedohlednu.
0: V nedohlednu? Kolik hodin tak jako strávíš za ten den v zaměstnání?
1: Jako myslíš pracovně i doma, nebo jenom jako za to, co jsou placenej?
0: Jenom to... Dobře položená otázka, ano, ano. Jenom to, co máš na výplatním pásce, tam trávíš kolik tak za ten den?
1: Hele, tak já tady trávím jako tak 8, max 9 hodin, ale výplatní páska vypadá na to, že tady trávím tak 3-4. Takže je to nějak blbě nastavený asi.
0: Jak se říká, tady něco nehraje.
1: Tady něco nehraje, hele.
0: Hele, já jsem slyšel takový krásný fóra, teďka to říkat nebudu, dáme prostor tobě, prosím tě. Máš nějaký nový vtip? Máš něco novýho?
1: Ježíš, já mám vtipů plno, ale není ani něco... jeden z nich publikovatelný.
0: No to se dostáváme tam, kde jsme už několikrát byli. Dobře, tak prosím tě.
1: To já tady mám na ten tenkej let.
0: Na ten tenkej let, ano. Já tady mám takový krásný vtip a chtěl bych se zeptat, jak to funguje u vás v rodině. Tady, jo, starý for, prosím tě, starý for. Jak říkáš tvojí tchýni, já jí říkám Vegeta. A proč Vegeta, ta se taky míchá do všeho, jo? Ha, výborný.
1: To je starý, ale to je furt dobrý, hele.
0: Já vím, je to jako nesmrtelný trošku. No a teď jo. Prosím tě, co... Já se ptám úplně na rovinu. Co tvoje Vegeta?
1: No.
0: Jak tam má... No, hele. No, hele.
1: Máme to tak jako, že polojasno.
0: Máte to...
1: Já bych to dal tak jako polojasno.
0: To je krásný přirovnání s tím počasím. Dobře,
1: někdy seš rád,
0: no,
1: ale někdy jako ne.
0: Někdy seš míň rád.
1: Někdy jsou míň rád, někdy je vyloženě štve.
0: Takže člověk je někdy vyloženě nerad, dá se říct.
1: Tak nějak.
0: Jsou ty chvilky častý, jak to zvládáte takhle jako? Občas se musíte asi vidět, že jo, je to rodina a tak dále.
1: No, tak jako jo, štěstí jako spolu nebydlíme, ale bydlíme... jako celkem blízko.
0: Počkej, jsou to metry nebo kilometry?
1: Když řeknu centimetry, jak to bude znít?
0: Jestli řekneš centimetry, tak tady po druhé něco nehraje.
1: Ne, hele, jsou to... Ještě bych to počítal možná na metry.
0: Tak jo, tak jo. Takže vedlejší vchod
1: ale
0: prostě.
1: Jako v jedné vesnici, jo, ale...
0: Takže všechno no, se ví.
1: Hele. Jsou na tom lidi i hůř, bych řekl.
0: A to řekl hezky.
1: Jakoby zlatý střed. Jo?
0: Tak doufám, že rodina bude v pohodě, teďka když jim posleme písničku. Výběr muziky, jaký hit to dneska bude? Já jsem, mě buze napadlo se tě zeptat na startu. Co budeme hrát?
1: Hele, jelikož vím, jak tchýně má, ona jako taky poslouchá občas Fríčko, a když vím, jak ona má ráda třeba Evu a Vaška a takový jako, takový jako klasiky a to, tak bych zahrál třeba Prodigy.
0: Já nemohu nesouhlasit, mně se líbí, jak jsi jako srdcovej. Jak to jako cítíš, jak to jako myslíš hezky, že na tu rodinu by se taky mělo myslet. Muzika je připravená, já ti moc krát děkuju, posíláme to tedy rodině. Komu dalšímu zahraješ pro DJ?
1: Hele, víš co, zahrajem to tak jako nějak, takový věnování jsem ještě nikdy neměl. Hele, zahrajem to všem babičkám a dědečkům. A tomu bych měl takovej vzkaz pro ještě mladší, co babičku a dědečka. Třeba mají, hele, važte si to, já už takový štěstí nemám a strašně mě to mrzí, že už je nemám. A buďme rádi, že tady jsou, hele.
0: Řekl jsi to hezky, já zdravím mýho dědečka do Syrovic. Co jinýho dodat, jdeme na muziku, pro DJ, pro babičky a dědečky, to jsme tady fakt ještě neměli. Pavlíku, díky za pokec, měj se krásně a užívej léto s Free Radiem, ahoj.
1: Zatím zdarec.
0: Čau, čau, 790 107 107, je to na vás.

0: Za malý okamžik taky ochutnávka Z parády v podání Jamesa Hypa. Waterfalls. A do třetice posílám do éteru taky novinku, tentokrát spolupráce Ed Sheeran, Martin Garrix, to znamená Marťas Garrixuj a náš Edík Sheeranuj. Repeat is za okamžik. Největší porce muziky na přání pokračuje, ladíte Free Radio 107 FM, teď ovšem rychlý pohled na silnice. Je tu doprava.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 59,90 za 1 kg. Česká šery rajčata keříková koktejlová 100 gramů za 5,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
3: Víme, kde to hostne. Doprava Free Radio.
0: Ze studia Free Radio zdraví Luky, na všem přeju bezpečný dojezd. Máme tady pár komplikací, které by se vám mohly hodit. Dávejte pozor, novinka Brno Komín na Kníňské ulici. Je to Kníňská ulice ve směru na Bystrc u sjezdu na Svrateckou. Tady aktuálně zasahují záchranné složky u střetu osobního auta s motorkářem. Bohužel, počítejte asi se čtvrthodinovým zdržením. Opakujeme, komplikace Kníňská ulice ve směru na Bystrc u sjezdu na Svrateckou, srážka osobáku s motorkářem. Zdržení aktuálně asi čtvrt hodiny. Buďte tam trpěliví. Další informace je dálnice D1, 194. kilometr ve směru na Ostravu. Je to u sjezdu na Vídeňskou ulici. Tady blokuje v koloně levý pruh nepojízdné obytné auto. Počítejte se zdržením. Pravděpodobně to zdržení už bude klesat. Další komplikace nám dneska odpoledne hlásila dálnice D2. Buďte opatrní, příjezd do Brna teď už aktuálně s kratší kolonou. Vypadá to zhruba na 5 až 8 minutek, ale stále ještě dálnice D2 před křížením s dálnicí D1 hlásí silnější provoz. V této oblasti tedy opatrně a nohu z plynu. K tomu taky komplikace na Nínské ulici a vidím tady ještě silnější provoz v okolí Koliště, ale to je kratší kolonka, která by měla být během pár minutek pryč. Odpolední špička už uvadá a usíná. Já doufám, že pokud pojedete aktuálně přes Brno, že se vám pojede hezky a pohodlně, opatrně tedy na D2 a na Kníňskou ulici, jinak byste měli projet celkem bez potíží. Šťastnou cestu ještě jednou všem, co jste na cestách. Pokud byste měli další informace, využívejte aplikaci Free Radio anebo volejte na dopravní linku. Děkujeme.
3: Dopravní linka Free Radio. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radio.
0: Teploty Brno aktuálně 22 stupňů Celsia, něco mezi 22 a 23. Pozvol na to půjde dolů, kolem 8. večerní už 19 stupňů Celsia, tam už to bude pod 20 stupni a noční teploty se budou pohybovat celkem nízko, pouhých 12 stupňů Celsia. Zítra z počátku dne oblačná obloha, během dne ty teplotní maxima budou podobně jako dnes 23 až nebo o něco výš než dnes 23-24. Na večer zítra očekáváme více oblačnosti a zítřejší noční teploty opět celkem nízko, pouze 12 stupňů. Oh yeah, party people, to už je Geo da Silva a jeho Bambolero. Posíláme to Monči a všem kamarádům, co jsou na zahrádce v Jundrově v Brně. Užívejte si pohodové odpoledne. 4,5 minutky po půl sedmé. Bambolero!

0: Rádio. Burza práce.
1: Burza práce Free Rádia aktuálně nabízí volnou pozici zdravotní sestra, zdravotní bratr.
0: Free job.
1: Čeká vás přátelské pracovní prostředí, pacienti všech věkových skupin, odborné zdravotní výkony v domácím prostředí. Požadavky jsou ukončené vzdělání na střední zdravotnické škole nebo vyšší odborné škole zdravotnické. Odborná způsobilost k výkonu povolání všeobecné sestry, praxe u lůžka je vítána a řidičský průkaz skupiny B je další požadavek. Nabízí práci na plný i zkrácený úvazek, zajímavá práce, která má smysl, náborový příspěvek až 50 000 korun, služební automobil, proplácení roční jízdenky MHD, flexibilní pracovní doba bez směnného provozu a stravenkový paušál 85 korun na den a 5 týdnů dovolené plus další benefity. Veškeré další podrobnosti, včetně kontaktů, najdete jako vždy na freeradio.cz/burza-práce.
0: Free job.
1: Pokud byste chtěli inzerovat svoji nabídku v éteru Free Radio, veškeré podklady posílejte na práce@freeradio.cz a my se postaráme o to, aby vaši nabídku slyšelo minimálně celé Brno.
0: Free job. Free job. Na Free Radio.
2: Nevíš, čím si vylepšit neděli?
3: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do devadesátek.
4: Jeli bo DJ Bobo? Nebo co bys řekl na Pufendorf?
2: To je jízda!
5: Teď už vím, jak na to.
2: Pro ještě lepší den je tu retroparty s Markétou Hůčkovou.
4: Každou neděli si na Free Radio hrajeme od 17 do 20 to nejlepší z retra. Buď u toho!
6: Nechte se unést na hřbetech bájných stvoření v gala show Kůň pátý element. Zažijte toto léto show plnou akce, ohňových efektů, akrobacie a nádherných koní. Vstupenky získáte na ticketportal.cz. V ceně vstupenky získáte také celodenní program ve westernovém městečku Boskovice. Kůň pátý element. Ve vybraných termínech až do konce prázdnin v Boskovicích.
7: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Akční nabídku přináší Autopalas Brno, autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.

Itálie, dámy a pánové, trošku divočiny, trošku energie, trošku dobré nálady. Všem, co ladíte 107 FM, posíláme další hity a další muziku. Necelých 9 minutek před 7 večerní je tady objednávka, kterou vybírá Tereska. Tereska napsala krátký vzkaz. Luky, musím tě poprosit, abys zahrál moji novou oblíbenou. Je to Arash Say My Name. Nevím toho druhého, snad budeš vědět. Prosím, zahraj to. Jsme na cestě z nákupu a v autě můžeme hrát naplno. Doma už to skrz sousedy nepůjde. Děkuji moc pro naši posádku, Tomíka, Ladíka, Terku a mě. Takže tam jsou asi dvě Terky. Terka a Terka to píše. Děkuji s pozdravem Terka, takže dobře. Takže kluci a k tomu dvě Terky. Holky, není problém, zařídíme. No a vy ostatní, pokud máte rádi hitparádu 107 Flíčka, nebo i tady Terka, Terka a kluce z auta, můžete pro tuhle bombu zahlasovat. Hedegaard je ten druhý. Takže Arash, Say My Name ve spolupráci s Hedegaardem.

0: pravda, že Freebox a Free Radio je tady každý den, kromě pátku. Pátek, pozor, tam máme páteční hit parádu, 107. Fríčka, tam už se na přání zahrát jakoby nedá, ale dneska jsem tady měl krásný telefonát s Pavlíkem a ten říkal, ježišmarja, úterý, to je jakoby ta první část toho pracovního týdne, víkend v nedohlednu. Což teda jakoby rozumím, v některých těch pracích nebo na některých pozicích je to opravdu nekonečné ta práce a každý se těší od pondělí už od startu toho pracovního týdne, kdy už bude zase konec. Ale právě proto hitparáda je takovým malým vykřičníkem, že už to máte skoro celé za sebou. V pátek si potom pustíte největší hitparádu českého éteru, což je naše milovaná 107. Fríčka. Já vás tím pořadem budu provádět a vy už si můžete pomaličku přemýšlet, kde se budete válet o víkendu a co budete dělat s rodinou, s přítelkyní, s přítelem, s ženou, s manželem, s dětma, s babičkou, s dědečkem, nebo taky s tchýní a tchánem. Je to na vás, každopádně přeju, abyste měli krásné okamžiky a nejlépe během týdne, aby vám Free Radio pomáhlo k tomu překlenout ten pracovní týden, ty pracovní okamžiky, takový ty nepříjemnosti, trošku se zaposloucháte do těch písniček, nebo do těch vzkazů, nebo i do těch telefonátů, které tady občas probíhají docela divoce a potom jakoby zapomenete na ty hodiny a půjde to o něco lépe, takzvaně jako po másle. Teď už další hity a další muzika, před námi Purple Disco Machine, německá bombice z Německa, to tak asi bude, pardon, tak německá bombice In the Dark. Německá bombice bude z Německa, Luky, to je asi jasný, ne? Omlouvám se, krátký překlep, takže německá produkce Purple Disco Machine In the Dark. K tomu další téměř už zpátečkový hit Stefan Rio, Feelings for You. A po Štefanovi taky zpátečková muzika. Zdarec Lukine, prosím, Two Unlimited, No One. Je to pro našeho šéfa Jirku, klidně ho pozdrav, že mu moc děkujeme, práce se zvládá a dostali jsme volno. S pozdravem věrný fríčkař Kuba. Kubo, to jsou super zprávy, tak speciálně pro šéfa Jirku. Od pracovníků a taky od Kuby poděkování. A já to posílám všem hodným šéfům a všem ředitelům i ředitelkám a šéfovým. Zkrátka, takoví ti správní, co mají srdíčko a rádi pro ně pracujete. Tak i pro ty posílám za okamžik zpátečku z roku 94 No One a Two Unlimited. Užívejte si Freebox, 2,5 minutky schází do 7. večer, před námi Two Unlimited, Stefan Rio a taky Purple Disco Machine.
1: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: Free Radio. Ty první u toho, co letí.
1: Je to tak, nejnovější hity teď a tady je Free Radio 107 FM, úterní Freebox s Lukinem v kalendáři 21. svátek slaví Vítězslav Vítězslava a právě teď posíláme do éteru petardu Mew Canada. Novinka Kadeluna.

0: Krásný podvečer přeje Free Radio na 107 FM v rámci Freeboxu. Už vítáme někoho dalšího na telefonní lince. Kdo je tam? Halo, halo?
1: Známá firma Tomáš Werner.
0: Tomášek! Tomášku, krásný podvečer i tobě. Úterní večer ve Freeboxu právě teď budeš ovládat ty. Jaká to bude skladba?
1: Prosím tě, dneska to bude Taylor Swift, The Fate of Ophelia.
0: Ano, máme připraveno. Pro koho zahrajeme?
1: Dneska bych to mohl zahrát rodince Guldovic.
0: Guldovic, a to je rodinka, odkud se znáte takhle z Guldovicovýma?
1: Teď
0: nevím, jestli jsem to řekl správně, ale...
1: Z Rooseveltky.
0: Z Rooseveltky, no tak aspoň no, známe počátky.
1: No, z školy.
0: Paráda, paráda. Tak rodinku Guldovic zdravíme, posíláme Taylor Swift a tobě Tomášku děkuju za výběr dalšího songu. Měj se hezky, ahoj.
1: Díky, Lukášku. Ahoj a děkuju.
2: Free Radio 107 FM. 107 FM. FM.

0: Nevaž se, rozvaž se. Jara teatra, ty rá teatra. Popokate peto. Mrně v Brně, vrní v Trní. Žiho brní brňavka. Trénuj s námi a mluv plynule. Každý všední den po 13. hodině. Nevaž se, rozvaž se.
1: Na mě nemyslel, že to je jazyčisko.
0: Jazyková rozcvička s Free Radiem.
2: Hradní restaurace vás zve na Hrad Svojanov. Zažijte léto plné rytířů, šermířů a historických slavností. Vychutnejte si skvělé občerstvení a dopřejte si zážitek, který jen tak někde nenajdete. Přenocování přímo na hradě. Hrad Svojanov, místo, kam se budete chtít vracet. Více na svojanov.cz.
3: Rusko stupňuje útoky na civilní cíle na Ukrajině. Ve válce, kterou rozpoutali Rusové v Evropě, už byly zabity 100 000 lidí, včetně dětí. Každý může přispět na pomoc. Přímo na účet ukrajinské ambasády UČSOB 304 452 700 304 452 700.
4: Hele, Impuls Taxi má číslo 14014.
5: Na co číslo? Stáhni apku Impuls Taxi a už jen ťukneš, objednáš a hned vidíš cenu a sleduješ, jak se řidič blíží.
4: Super, tak si co chápe, že žijem v apkách.
5: Jasný, Impuls Taxi Brno. Pro Geronty Old School Dispatching 14014 a pro nás nová apka. Prostě easy ride? Jo, a apku najdeš na Google Play i na App Store.
6: Necelých 5 minutek nám schází do 7:45, stále posloucháte Freebox na Free Radio a další objednávka poletí do éteru. Ahoj Luky, poprosím o zahrání Aquagen Eternity a pokud nemáš, jakože je to pravda, jakože Aquagen Eternity nemáme k dispozici, tak tě poprosím novinku There is a Star. A bylo by to proto, kdo konečně zařadil, jo asi pro toho, to bude překlep, bylo by to pro toho, kdo konečně zařadil do vysílání Free Radia a taky do hitparády Top 107. Díky moc Honza z jižních Čech. PS, já už hlasuji. Honzo, máš pochvalu. Hlasujte, hlasujte, v pátek to vypukne a teď další kousek na přání Honzíkovi do jižních Čech. There is a Star, novinka od Aquagen.

0: Free Radio.
1: Freebox na Free Radio, muzika na muzika, songy na přání, dobrá nalada a k tomu léto s Free Radiem. Jedeme dál. Další z kartičky už jsou připraveny, já to nemůžu prozradit, musí to prozradit někdo z posluchačů Free Radia. A hlavně někdo, kdo číhá na telefonní lince. Kdo pak je tam? Halo, halo?
2: Prozradí to Karel, krásný podvečer všem.
1: Karle, já tě zdravím a zároveň tě vítám v úterním Freeboxu. Jaký máš den, jak se ti dneska daří?
2: Jako, dal by se říct, že je to dobré, jako zlepšil jsem si to díky tomu, že jsem si udělal Freebox tím, že jsem si sedl prostě na terasu, dal jsem si počítač, rádio a pěkně jsem si to užíval, i když dal by se říct, že ta teplota venku není zase tak, jako že někdo bude nadávat, že je možná už chladnější, ale jako furt se to dá, jako dá se to užít si to.
1: Na to, aby člověk mohl sedět venku a poslouchat tam v pohodě Free Radio, já myslím, že dobrý. Na večer bude chladno, přátelé, připravte se na to. Chlapci a dívky, pokud vyrážíte na rande, tak určitě svetřík a mikinu sebou. No a my s Karlem dneska uzavíráme Freebox nějakou velkou peckou. O jakou pecku se jedná, to musí prozradit Kája.
2: Takže bude to Galeon Van Sign, protože se projedeme na motorce, protože vedle chlapci po polu jezdí na čtyřkolkách, tak nemůžu dát jinší písničku.
1: Tak chlapci, ať se někde neodřete, ať to někde nepoložíte. Dneska jsem tady hlásil jednu srážku. Osobní auto s motorkářem. Motorkáři, dávejte na sebe pozor a všichni řidiči a řidičky jednostopých vozidel. Hlavně šťastnou sezónu a kolama dolů. Karle, tobě děkuji za tento krásný vzkaz a za výběr další skladby. Přeju ti super večer a těším se zase příště. Ahoj!
2: Děkuji, měj se pěkně, ahoj.
1: My se podíváme, jak bude vypadat dnešní závěrečná sestava. Galeon One Sign od Karlíka. Za malou chvilku v éteru Free Radia taky Petarda I Like It a Enrique Iglesias. Pozdravem všechny, pro všechny, co byli v neděli na pivě s náma, no a tím pádem se vrátili domů kolem té čtvrté půl paté, takzvaně naslušlo zasvítání, aby to neměli tak jako lehký na příště. Hangover, klasická, kocovinka, Tayo Cruz, Florida. Někdy to není jako úplně dobrý nápad jít s klukama v neděli večer na pivo. Vyrazili jsme klasicky na jedno a nikdo ze třech si nepamatuje, kdy jsme došli a jak jsme došli domů, takže... Zdravím kluky, kluci, ahoj. No a ve Freeboxu to je dneska poslední kousek. Od mikrofonu se loučí Lukáš Bartl, mějte se nádherně. Laďte Free Radio, užívejte léto a žijte naplno. Na závěr Tayo Cruz, Enrique Iglesias a taky Galeon. Budu se těšit zítra s Freeboxem po 17. Tak zítra, čau.
0: Free Radio. Free Radio. Free Radio 107.

0: čím si vylepšit neděli.
1: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do devadesátek.
2: Jeli bo DJ Bobo? Nebo co bys řekl na Pufendorf?
3: Už vím, jak na to. Pro ještě lepší den je tu retroparty s Markétou Hůčkovou.
2: Každou neděli si na Free Radio hrajeme od 17 do 20 to nejlepší z retra. Buď u toho.
4: Nastraš uši. Tahle novinka si zaslouží.

0: lekce městské dopravy s Petrem Švancarou.
1: Víte, jak nejrychleji z Lesné do Bystrce? Přece 14.014. Impuls taxi 14.014. Kdykoliv, kamkoliv.
2: Tvý rádio.

0: Nevíš, čím si vylepšit neděli?
1: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do devadesátek.
2: Jeli bo DJ Bobo? Nebo co bys řekl na Pufendorf?
0: Už vím, jak na to. Pro ještě lepší den je tu retroparty s Markétou Hůčkovou.
2: Každou neděli si na Free Radio hrajeme od 17 do 20 to nejlepší z retra.

0: Nevíš, čím si vylepšit neděli?
1: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do devadesátek.
2: Je-li bo DJ Bobo? Nebo co bys řekl na Paffendorf?
0: Už vím, jak na to. Pro ještě lepší den je tu retroparty s Markétou Hůčkovou.
2: Každou neděli si na Free Radio hrajeme od 17 do 20 to nejlepší z retra. Buď u toho. Dobrý energii.
3: S tou nejlepší taneční muzikou.
2: Free Radio 107 FM.

Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: Nevaž se, rozvaž se.
1: Jara teatra, ty rá teatra.
0: Popokate peto.
1: Mrně v Brně, Brní v Trní. Žiho Brní Brňavka.
0: Trénuj s námi a mluv plynule.
1: Každý všední den po 13. hodině.
0: Nevaž se, rozvaž se.
2: Za mě nevytlážu, to je jazyčisko.
1: Jazyková rozcvička s Free Radiem.

0: žít lépe.
1: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: vedení ve dne i v noci.
1: Staň se členem naší rádiové party.
0: Stáhni si naši novou apku a vysílej s námi.
1: Poslat vzkaz, hlasovku
0: nebo nahlásit dopravní komplikace nebylo nikdy jednodušší.
1: Spoj se s námi na jedno kliknutí.
0: Právě teď.
1: Apka Free Radio.
0: Ke stažení na App Store a Google Play.
1: Tak na co ještě čekáš?